Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Účinnost repelentů se liší podle použité látky a její koncentrace. Nejlépe v D-testu obstály přípravky s látkou DEET, které chrání až 9 hodin. Přírodní varianty působí kratší dobu. Doporučuje se kombinovat správné používání s vhodným oblečením, protože účinek postupně slábne. Ultramaratonec René Kujan přeběhl Finsko z nejjižnějšího na jeho nejsevernější konec. Každý den zvládl maraton, celkem to bylo skoro 1900 kilometrů. Co ho tam zaujalo?
2: Finsko, jak jsem zjistil, je shodou okolností podle nějakých průzkumů, statistik, nejlepší místo k žití na země kouli, nejlepší stát, prý jsou tam nejšťastnější lidi na celém světě. Tak my jsme se tomu s jedním Finem tam smáli, protože jsme mu říkali, že většinou Finové takhle podle obličeje na ty úplně nejšťastnější nevypadají, ale zřejmě opravdu budou. Já jsem si třeba velice rád zvyknul na to, jak jsou ve Finsku ohleduplní řidiči, ať už k cyklistům nebo i k běžcům, kteří se jim občas pletou na hlavní silnici, tak jsou velice opatrní, velice ohleduplní, objíždějí vás prostě obrovským obloukem. A na co jsme si taky rádi a rychle zvykli, jak je tam strašně bezpečno. I jako ve velkém městě typu Turku nebo Oulu jste mohli nechat jak drahé kolo s veškerým vybavením, tak já i ten svůj vozík taky s veškerým živobytím před nákupním centrem absolutně nezabezpečené a po hodině, kdy se vrátíte z nějakého nákupu, tak je tam všechno nedotknuté a všechno v pořádku. Takže to jsou určitě věci, které se mi na Finsku strašně líbily.
1: V Singapuru vyvinuli extrémně tenké poloprůhledné solární články z perovskitu. Jsou 10 000x tenčí než lidský vlas, vyrábí elektřinu i z rozptýleného světla a dají se integrovat do oken a fasád budov. Technologie je zatím ve fázi laboratorního výzkumu, cílem je využít městských budov jako zdroje energie. To byl víkendový guláš Radia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Některá rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky. Kde všichni věří jen své nevíře a gramofony chrčí škoda lásky. Kde místo zlata třpití se jen kys, kde příliš často radost hořkne hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

je také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák seznámí s novou rezervací.
3: Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj dostala k 50 dám dárek v podobě dalšího území. Je to nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky na Českolipsku. Jde o oblast s bohatou, vzácnou i ohroženou florou a faunou o rozloze téměř 300 hektarů. Území zůstává přístupné a pro návštěvníky se nic nemění.
2: V ruském Dagestánu slavnostně otevřeli minulý týden vlastenecký park s názvem Patriot. Jeho hlavní tahákem je takzvané Kaspické monstrum. Jde o sovětský ekranoplán Lun, který kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, aby byl atraktivnější pro turisty. Rusové ho ozdobili žraločí tlamou. Britští archeologové objevili poblíž Stonehenge stopy po jeho menší a starší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Soudí, že vznikla asi o 500 let dřív a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Na místě vzdáleném zhruba 5 kilometrů od jedné z nejznámějších britských památek objevili v zemi dvě díry. V těch podle nich v minulosti stály dřevěné kuly umístěné tak, aby ležely v přímce se slunečním světlem během východu slunce za letního a jeho západu za zimního slunovratu. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Jo, každý začátek je těžký, ať se to týká jakýkoliv profese. My ovšem o tomto víkendu se budeme zabývat profesí hudební, konkrétně profese Big Beatový. Tak, Dan Kouduva zdraví od mikrofonu Rádia Beat, je 8 minut, no 9 minut po 8 hodině. Začínáme a začínáme kapelou, která se stala jednou z legend světového rock'n'rollu nebo Big Beatu, chcete-li, a to je kapela Nazareth. Nazareth je i debutový album téhle skotské kapely, který vyšlo v roce 1971. Na albu se objevil hit Dear John, za chvilinku si ho pustíme. Kapela vznikla v roce 1961, tedy 10 let před svým debutem. A vznikla ve Skotsku v Dunfermline jako cover kapela s názvem The Shade Deaths. Se strašně blbě vyslovuje. Cover kapela. Co to je cover kapela? No tak u nás známe ty kapely jako takový zábavový, který hrajou převzatý skladby slavných rockových kapel. No a i takhle podobně v počátcích kapela Nazareth fungovala, vystupovala v místních klubech, v hospodách zkrátka, na různých akcích a hrála různorodou rockovou a popovou muziku. No prostě k tanci a poslechu, když se to řekne takhle. V roce 1968 nastal určitý zlom, protože do kapely přišel kytarista Manny Charlton a kapela se začala zaměřovat na původní tvorbu, tedy originální materiál. No a zvuk této party se postupně posunul směrem k tvrdšímu rockovému stylu. To znamená, že vynechali takový ty zábavářský popovky a jeli už v tom rock'n'rollovém stylu, v tom hardrockovém, dá se říct. Album Nazareth, tedy jejich eponymní z roku 1971, připomínám, tedy v tomto roce vyšlo, se po svém prvním vydání těšilo nezájmu. Vůbec si to nikdo nekupoval, nikdo kapelu Nazareth neznal, ale později, to musím připomenout, bylo tohle album kritiky fanoušky přehodnocený jako dílo, který, teď budu citovat, který předvedlo potenciál a hudební individualitu kapely. Konec citátu. To album má syrovej zvuk, který kombinuje blues, rock, hard rock. Jsou takový počátky toho nazaretovského stylu. No a právě tohle první album naznačilo ten směr, kterým kapela Nazareth půjde. Tak pojďme si pustit úplnou prvotinu kapely, která tehdy byla známa jen v okruhu svých věrných fanoušků a v podstatě toto album, který zpočátku vůbec nemělo nějaký valný úspěch, až zpětně bylo ohodnoceno, ale i tohle album odstartovalo kapele v podstatě postupně cestu k neskutečnému úspěchu. Co se budeme povídat? Dear John, rok 1971, první album Nazareth, eponymní, tedy album Nazareth.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
3: Ano, na začátku byl song, tedy přeložme si to v tom slova smyslu jako hit, který tu, kterou kapelu nebo toho, kterýho interpreta zviditelnil, jo? Když nemáte hit, tak si vás kritika, ale hlavně ani posluchači nějak nevšimnou, že jo? Pokud vám to nedají do rádia, taková je běžná praxe. Prostě na začátku je to, přátelé, velký boj. Docela se to povedlo v roce 1974 kapele Bad Company. Can't Get Enough, to je pecka kytaristy kapely Micka Ralphse. No a kapela Bad Company ji vydala v roce 1976. To album bylo taktéž eponymní, tedy pod názvem Bad Company. Jenom připomínám, skladba má název Can't Get Enough. Vy určitě znáte, nebo možná znáte, protože se velmi, velmi často hraje na všemožných rockových rádiích po celém světě. Fakt to byl velký hit, akorát ten zvuk té písně ještě není tak vytříbený, tak čistý, tak křišťálově čistý, jako na pozdějších nahrávkách, ale tak byl to rok 1974. Navíc Can't Get Enough je největším hitem kapely Bad Company a je považován za jejich nejoblíbenější pecku. Často se hraje, jak už jsem říkal, na různých stanicích s klasickým, s klasik rockovým zaměřením. Takhle bych to měl ještě upřesnit. Píseň je tedy připisována kytaristovi Micku Ralphsovi, který tuhle skladbu napsal přímo do huby, když to mám říct, Paulu Rodgersovi, který se v téhletý písničce perfektně prosadil, protože ji výborně cítil. Takže první hit kapely Bad Company zazní teď na rádiu Beat. Can't Get Enough, rok 1974.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: No a je to pravda, tady ten úvod i v následujícím případě, totiž v případě písně This is a Call. To je pecka kapely Foo Fighters z prvního alba. Byla vydána jako první hlavní single téhle desky, která vyšla v roce 1995. Je jednou z mnoha písní, kterou Dave Grohl napsal a natočil na albu, když Foo Fighters ještě jakoby nebyli, nebo vlastně byli, ale byl to takový one man band, no prostě Foo Fighters byla kapela jednoho muže, dá se říct. Hned vysvětlím, za chvilinku. This is a call, což se dá přeložit jako tohle je volání česky, jo. Je jednou z mála pecek na debutovém albu Foo Fighters, která nepochází z dob Davea Grohla v Nirváně, když působil tedy Dave Grohl v Nirváně. Byla to fakt funglnová pecka, napsaná v polovině roku 1994, tedy měsíce po smrti Kurta Cobaina. Grohl se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Jennifer Youngblood a píseň napsal během svatební cesty v Irsku. No, prvopočátek lásky bývá vždycky inspirativní, to znám i já. Prohlásil Dave Grohl tedy, cituji, v tom létě roku 1994 jsem hodně cestoval, myslím, že jsem This is a Call napsal v Irsku. Když jsem se vrátil, zarezervoval jsem si 5 dní v nahrávacím studiu, což se mi zdálo jako věčnost. A celý první album Foo Fighters jsem nahrál za 5 dní. Konec citátu. Tady je to vysvětlení, proč byla kapela Foo Fighters, tedy na začátku kariéry a při natáčení prvního alba, kapela jednoho muže, dá se říci. Protože Dave Grohl tohleto album nahrál úplně sám. Nahrál kytary, zpěvy, basu, bicí a teprve později začal nabalovat další spolupracovníky. V každém případě tohleta první pecka, ten první single, This is a Call, velice rychle na sebe upozornila a v podstatě ji můžeme považovat jako startovací single, startovací pecku kariéry Foo Fighters, tedy Davea Grohla. Tady máte.

0: z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: No a teď je další lahůdečka, tedy aspoň pro mě, a já doufám, že i pro vás. 10538 overture. To znamená 10538 předehra, tak je pojmenovaná píseň, debutový single kapely Electric Light Orchestra. Došlo k tomu velice náhodně, no já to se budu snažit ve stručnosti vysvětlit. Tenhle ten single vyšel 23. června 1972 jako third single, nebo hlavní single debutového studiového alba, který vyšlo o rok dříve, tedy v 71. Jedná se o rockovou, hardrockovou skladbu, by se dalo říct, která je ovšem ovlivněna psychedelickou muzikou nebo hudbou, na což jsme u Elou zvyklí, že jo? Ale hlavně s violončelovou instrumentací, tedy aranžma, ano. Text je o uprchlém vězni, jenom pro úplnost. Původně ji napsal spoluzakladatel Jeff Lynne pro svou původní kapelu The Move, kde hrál i jeho parťák Roy Wood. No ale později se stala nahrávkou Electric Light Orchestra po té, co Wood do písně přidal právě ty aranžma, ty orchestrální nástroje, to znamená smyčce, jak se tomu taky říká. No jak k tomu došlo? Poté, co během nahrávání debutového alba kapely Move s názvem Move, tedy eponymní album v roce 1968, viděl ve studiu člen kapely Roy Wood stát nástroje jako čela, housle, prostě to tam bylo připravené pro nějaký další nahrávání, asi zřejmě nějakého symfonického orchestru, tak dostal nápad, že s Jeffem Lynnem založí novou rockovou kapelu, která by ovšem kladla důraz na orchestrální nástroje, tedy ty smyčce nebo žestě a tak dále a tak dále. Prostě nástroje symfonického orchestru, rozumějte tomu takhle. Že by aranžovali pro tyhle nástroje a že by to upřednostili před tradiční rockovou instrumentací. To znamená klasické hardrockové, klasická hardrocková kapela. No a tenhle ten přístup se strašně líbil Jeffovi Lynnovi a tak vlastně vznikl Electric Light Orchestra, nebo vznikla kapela Electric Light Orchestra. Wood byl hlavně inspirovaný Georgem Martinem, který takhle aranžoval pro některé písně Beatles, jako například Strawberry Fields Forever a další, kde se používá Eleanor Rigby třeba, že jo, taky. Takže tam se používaly tyhle klasické nástroje, smyčce, a to Wood měl v kebuli, navrhl Jeffovi Lynnovi, že by udělali novou kapelu, no a vzniklo Elou. A vznikla taky deska, na který hlavním singlem je právě skladba 10538, abych to říkal takhle, overture, tedy overtura, předehra, rok 1972. Je to nádherná věc, ale už je tam cítit přesně ten styl kapely ELO, tedy Electric Light Orchestra.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šemáček. Jak usnout v takových vedrech, jaká právě teď prožíváme? Existuje třeba metoda kognitivního míchání. Princip spočívá v tom, že si v mysli rozkládáme náhodná slova na další asociace a obrazy, čímž přerušíme souvislé přemýšlení a navodíme stav podobný usínání. Technika má mozek zmást a přepnout ho z logického režimu do chaotického toku představ, který připomíná mikrosny. Kouřimský skanzen otevřel novou vstupní budovu za 45 milionů korun. Ředitel regionálního muzea v Kolíně Vladimír Ryšling k tomu říká.
2: Budova obsahuje muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě je dost chybělo. Máme tam také zázemí pro zaměstnance, toalety pro návštěvníky a vlastně ty další přidružené záležitosti. Jinak ten objekt tady vlastně otvíráme k tomu 50. výročí otevření skanzenu pro veřejnost.
1: Auta v létě výrazně přispívají k přehřívání měst. Motor, výfuk i rozpalená karoserie zvyšují teplotu vzduchu a zesilují efekt tepelných ostrovů, a to i když stojí. Výrazný vliv má i barva vozu, tmavé povrchy ohřívají okolí více než světlé. Poslouchali jste guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu B.
1: No a budeme pokračovat druhou hodinou dopoledního vysílání. Přátelé, na hodinách je 9 hodin a 13 minut tady vevnitř a venku bude na hodinách asi úplně stejný čas, ale je tam vedro jako svině, však to víte, připravte se na tenhle víkend. Myslím v tom smyslu ne, že by nastala katastrofa, ale připravte se vy osobně, abyste to přežili co možná nejpříjemněji. Tak, tolik k tomuto, to je jenom taková rada pro třeba choulostivý či nemocný občany, tak mezi byťáky tady máme tu naší generaci, vidíte chlapy, děvčata ty to nesou dobře, ty jsou ženský jsou odolný, ale chlapy různě ty srdíčka šetřete dneska. Ale pojďme si osvěžit duši i tělo de facto další skvělou muzikou. Debutový album Black Sabbath. To bylo album, který vyšlo 13. v pátek 13. konkrétně pátek 13. února v roce 1970. Takový jakoby ďábelský datum by se dalo říct. Ono se to právě váže ke kapele a k té desce Black Sabbath, černá hodina, že jo? No, černá sobota, znáte tenhle ten termín. Je tady na tomhle albu patrný vliv kapely Led Zeppelin, hlavně co se týče prvku blues, to tam na tom prvním albu Sabbathu určitě uslyšíme. V roce 2003 album Black Sabbath z roku 1970, připomínám, dosáhlo 238. příčky v žebříčku 500 nejlepších alb všech dob časopisu Rolling Stone. Ano, takže velký ocenění. Nejlepších 500 alb všech dob, přátelé. Nechte se mýlit 238. příčkou. To je opravdu obrovský úspěch. Podle kytaristy a zakladatele Sabbathu, nebo kapely Black Sabbath, Tonyho Iommiho, kapela album nahrála za jediný den 16. října 1969. Tak oni ty dny byly dva, včetně míchačky, ano, když se pak mástrovalo, míchalo, ale fakt to nahráli za jeden jediný den. Všech 7 pecek, co jsou na albu. Album bylo odsouzeno mnohými náboženskými skupinami jako satanistický, a to hlavně kvůli titulní skladbě, což je skladba Black Sabbath, tedy ano. A ta vznikla na základě jednoho snu Geezera Butlera. Píseň je však o člověkovi, který satanismu propadl a vykresluje, jak je satanismu zlý naopak. Jo? Takže ty náboženští kritici v skutku zřejmě tu skladbu nepochopili, ale to už je celkem jedno. Hrajeme si první singly začátky všech možných kapel, které kapely odstartovaly nebo se až později staly slavnými. V každém případě, co můžeme říct o prvním albu kapely Black Sabbath. Okamžitě upoutalo pozornost celého toho kulturního hudebního okolí, co se týče kritiky nebo co se týče fanoušků, a vystřelilo, dá se říct, kapelu Black Sabbath do výšin. Odborníci, kritici psali, že Sabbati jsou první metalová kapela, která kdy vznikla, tedy zpětně to pak psali, že jo, tak tež to psali právě i o tomhletom prvním debutovém albu Black Sabbath. My si z něj pustíme skladbu Evil Woman, rok 1970, první album Black Sabbath.

Radio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: No a my pojďme k prvnímu vydanému singlu kapely Rammstein. Bylo to 24. srpna, přátelé, v roce 1995. No, už taky hezkou řádku let funguje kapela Rammstein, to spočítejme 95. No tak to počítejme od toho 95. od toho prvního vydaného singlu. Tak 2005, 2015, no 30, přes 30 let rozhodně, jo. To ještě nepočítám tu dobu, kdy se dali dohromady a teprve zkoušeli repertoár. V každém případě pojďme tedy k tomu prvnímu vydanému singlu, který byl natočený ve Švédsku ve velice populárním a známém studiu Polar Studios. Při živých vystoupeních Till Lindemann obvykle používá luk vystřelující spoustu jisker, se kterým se točí kolem dokola. To říkáme proto, že ta píseň, která se jmenuje Du riechst so gut, to je píseň, která popisuje dravce hledajícího svou kořist a zdůrazňuje témata šílenství a posedlosti při stopování kořisti. Konec citátu. Jo? Proto ten look, proto ty šípy. Dodnes kapela tuhle píseň hraje. První single Rammstein tedy. Všimněte si, že ještě na začátku ta muzika kapely Rammstein byla velmi ovlivněná industriálem, jo, industrial metal, nebo jak se tomu všemu říká, v podstatě využití synťáků, potom ty pozdější skladby, ty další hity jsou už víc rockový, už víc takový, bych řekl, undergroundový skoro až, jo, když to tady, tato skladba oproti těm dalším je víc industriální, míň tvrdá, ne, že by to byla nějaká měkota, to ne, ale zvukově, takhle jsem to myslel, jo. Tak první vydaný single kapely Rammstein, Du riechst so gut.

0: slovo. Kluci, no natočíme něco. I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl Song na rádiu Beat.
1: No a teď jedna raritka, přátelé. Reflected, to je pecka kapely Alice Cooper, která vyšla v roce 1969 jako jediný single z jejich debutového alba Pretty's for You. Předcházela albu, který vyšlo pak 25. června a vůbec se neumístilo v hitparádách. Ta píseň Reflected byla napsaná všemi pěti členy kapely a jakoby komentuje falešný vábení hollywoodské poutavosti. Cituji z vyjádření Alice Coopera. Alice Cooper pak označil text za hloupej a cituji jeho slova, byla to falešná kvazi duchovní věc 60. let, neviděli jsme, o čem mluvíme. Tak, konec citátu. Sám si to skritizoval chlapec. Riff i část melodie byly jaksi recyklovány, použity pro skladbu Elected. To už je velice slavná skladba Alice Coopera, která se objevila na jejich albu Billion Dollar Babies z roku 1973. To už byly jiný pecky nebo trošku v jiný kvalitě a taky s kvalitnějším zvukem, protože k tomu se chci vrátit. Já vám pustím samozřejmě ten single, jediný single z toho jejich debutového alba, Alice Cooper, tak se prosím vás jmenovala tehdy celá kapela, ano, Alice Cooper. Pak teprve svoje desky označoval Alice Cooper jako Alice Cooper, ale už to vlastně byly takový ty solovky. Ale tuhle tu historii znáte a to teď není vůbec důležitý. Zkrátka, kapela Alice Cooper, rok 1969, jejich debutový album Pretty's for You a skladba Reflected. Všimněte si, ještě k té skladbě, je to v skutku takovej, mě to připomíná, jak punkový pecky našich punkových kapel na začátku 80. Do toho takový androš. No je to šílená věc a hlavně zvukově je to teda opravdu undergroundový. To vás tady upozorňuju. Alice Cooper Reflected rok 1969. Jo, ta nahrávka byla nahrána už v roce 1968. Tak schválně.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Radio Beat.
2: Vladimír Mišík je velice specifická osobnost a originální díky své kariéře, nebo možná svou kariérou. Protože v roce 1976 už byl Vladimír Mišík etablovaný jako rocková osobnost, nebudu říkat hvězda, budu říkat osobnost, ano. Už na začátku 70. že jo, na konci 60. si vemte Blue Effect, kde se Flamingo, kde všude působil. Ale v 76. to byl takový jeho další začátek. Začátek s kapelou, legendární kapelou ETC, s níž natočil několik vynikajících alb, co si budeme povídat. A když bychom šli až do dnešních dnů, tak no, nedávno, no, tak je to de facto nedávno, co se týče délky jeho kariéry, tak nedávno zase začal Vladimír Mišík znovu svoji kariéru. Zase z trošku jiného pohledu, z jiné pozice. Natočil solový desky, s jinou kapelou opustil ETC. No a vidíte, zase přinesl novou muziku a nový začátky a vždycky to stojí za to. To na něm obdivuju, to je prostě něco fenomenálního. To jsem chtěl prostě říct o Vladimíru Mišíkovi. Takže pojďme k jeho... Pojďme k jednomu z jeho začátků, tedy rok 1976, kdy Vladimír Mišík vydal s kapelou ETC svoji, jejich jakoby debutový album. Stříhali do hola malého chlapečka jedna z nejznámějších písní Vladimíra Mišíka z jeho legendárního debutového alba, jak jsem řekl, z alba z roku 1976. Autorem textu, všichni víme, je Josef Kajnar, který napsal i vícero textů na tomto albu. Ještě můžu připomenout, že na dalších albech, ale i na tomhle mám takový dojem, Vladimír Mišík používal texty, básně, Václava Hraběte. Vždycky si uměl vybrat výborný autory textů, či básní, spíš bych řekl. Tak pojďme k jeho prvnímu albu s kapelou ETC a k legendární písni Stříhali do hola malého chlapečka. Pamatuju si, jak jsme z toho byli nadšení, my jsme byli na střední škole tehdy, jak jsme si to pouštěli na těch našich legendárních mejdanech a tato píseň patřila k našim nejoblíbenějším. A tehdy vlastně jsme i objevovali Vladimíra Mišíka. To je taky pravda. Ano, ano. Tak jdem na to.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se bude konat od 3. do 11. července, bude uvedena digitálně restaurovaná kopie tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Uvádění světových premiér digitálně restaurovaných snímků domácí kinematografie započala na Karlovarském festivalu před 15 lety. Cílem prý bylo upozornit na snímky režisérů, jejichž poselství patří nejen do Zlatého fondu kinematografie, ale i v dnešní době dokáží promluvat k novým generacím diváků. Umělecký ředitel festivalu Karel Och nám k tomu řekne víc.
2: Film, který je géniem loci Karlovarského festivalu, spojen mimořádně, protože se natáčel v ulicích Karlových Varů i v Grand Hotelu Pup. Jde o tragikomickou moralitu Věry Chytilové, kopytem sem, kopytem tam, a říkám Věry Chytilové, ale jedním dechem musím dodat Věry Chytilové a divadla Sklep, tedy konkrétně Davida Vávry, Tomáše Hanáka a Milana Steindlera, kteří se na filmu podíleli nejen jako spoluautoři scénáře, ale i v rámci různých samozřejmě improvizací, které samotné natáčení proslavili i vlastně výsledným obrazem filmu.
1: Starodávný dub spojovaný s legendou o Robinu Hoodovi uhynul. Strom v Sherwoodském lese rostl podle odhadů skoro 1200 let a patří mezi nejstarší svého druhu v Anglii. Velký dub, jak zní doslovný překlad anglického názvu přírodní památky, podle legend zbojníkovi skýtal úkryt, prý užíval jako svou skrýš jeho dutý kmen, který způsobila dřevokazná plíseň. Navzdory snahám ochráncům přírody tato památka poslední roky odumírala, přestože přesná příčina není zatím známa, pravděpodobně jde o kombinaci několika faktorů. Kromě klimatických změn, včetně nedávných vln veder a sucha, pak k situaci přispěla i vysoká návštěvnost v okolí stromu. Velký dub dokázal do Sherwoodského lesa přilákat miliony návštěvníků. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: ze nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: Přesně ve čtvrt na 11 vás od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout a pojďme do další pecky, do dalšího debutového singlu. Ten single se jmenuje Man on the Silver Mountain. Je to pecka anglo-americký kapely Rainbow, která vyšla jako první single, jak bylo řečeno, jejich debutového studiového alba z roku 1975 s názvem jak jinak než Ritchie Blackmore's Rainbow. Napsali Ritchie a Ronnie James Dio a byl to jejich debutový single, vůbec jejich první jakoby spolupráce, ano. Nádherná skladba, kritika popisovala především to, nebo dá se říct, reflektovala především to, že Ronnie James Dio tuhle písničku zaspíval trošku jinak, než zpíval normálně, jo. To znamená úplně jinou barvou, jiným tembrem hlasu. No, tak vy, co jste odborníci na Dia, tak posuďte, jestli je to pravda nebo ne. V každém případě první single debutového alba kapely Rainbow, Man on the Silver Mountain, Ronnie James Dio.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

vůbec tohle vedru, to je těžký, já vás naprosto chápu, ale kdo bude mít chuť, tak třeba mě může napsat SMSku nebo mail se správnou odpovědí. Ptám se na jména dvou muzikantů, kteří v roce 1957 naspívali slavný hit Hey Schoolgirl. Tehdy tenhle ten hit, tuhletu píseň, je to jejich první společná nahrávka, pozor, jo? Proto ten debut jasnej. Tehdy si říkali Tom a Jerry, jo? Tenhle ten pseudonym používali v té době. Jenom poznamenám, že jim bylo tehdy, počkejte, 16 let. 16 let jim tehdy bylo, když naspívali tuhletu skladbu. No tak pod jakými jmény se později proslavili? To mi napište SMS-kou nebo mailem. Nic vám za to nedáme, jenom z toho můžete mít radost, že jste to uhádli, a já budu mít radost, že jste to uhádli, jo? Tak pojďme na to. Skladba Hey Schoolgirl, rok 1950.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Tak se podíváme na vaše vzkazy. Jeden vzkaz, který se netýká mý otázky, ale předtím nahrávky Elise Coopera, kde ho mám. Jo, tady Dané, krásná raní, psychedelie od Elise Coopera, první desky důvěrně znám. Mám na CD starší live nahrávky. To je teprve něco, trochu v tom cítím, i Sida Barta, generál Praha 15, ročník 1957. Tak vidím, že mezi vámi je spousta sběratelů, kteří mají originální nahrávky. To mi nějak využijem určitě. Díky za vzkaz. No a teď už k vašim odpovědím, a odpověděli jste všichni, jsou vás mraky, tak některý jedna za všechny, protože to píšete opravdu stručně. Simon a Garfunkel píše Dušan a tak dále. Ještě se můžeme klidně podívat na mailovou korespondenci, ale já myslím, že tam se to bude samozřejmě shodovat. No a když už tady na to koukám, tak ahoj Dané, tak to jsou Simon a Garfunkel. Pěkný den, Tomáš z Kremsu, taky zdravím do Rakouska. Ahoj Simon a Garfunkel, samozřejmě díky za super víkend. Z Vranovské přehrady Ota píše a ještě jedna třeba Simon a Garfunkel, Ludi from Karlsruhe. Aha, jasně, takže vidíme, ze zahraničí nám píšete. Super, tak ještě jedna třeba. Měj se, Miky, ahoj Dané, byli to Simon a Garfunkel. Ano, Tom a Jerry byli dřív Simon a Garfunkel. Oni totiž spolu hráli na škole divadlo dokonce, tak takhle to všechno pomaličku vznikalo a jejich pozdější hity, tak ty měly trošku jiný charakter než skladba Hey Girl School, kterou jsme slyšeli. To byl takový raný rock'n'rollek o středoškolských letech, dá se říct, co se týče obsahu. No ale pojďme k další partě, která první debutovou desku nahrála trošku v jiném duchu, než bychom od ní čekali. Ta kapela se jmenuje Journey a Journey se jmenuje debutový album téhletý slavný party, která měla ve svém manšaftu, když to mám říct takhle. Tedy členové kapely byli vynikající muzikanti a instrumentalisti. A to ukázali právě na tomhle debutovém albu, protože na rozdíl od těch pozdějších je přísně progrokový, ano. Tam slyšíte prostě rockový prvky, jazzrockový prvky, progrokový, no zkrátka víte, o čem mluvím. Artrockový by se taky dalo říct, jo. Zaměřuje se hlavně právě na instrumentální dovednosti muzikantů. Jsou tam, myslím, dvě instrumentálky, pokud se nemýlím, ale jsou tam samozřejmě i otextovaný skladby. Já vám ty instrumentálky ještě tady zkontroluju. Dvě instrumentálky jsou tam, ano. Tak pojďme si poslechnout Grega Rolleyho, zpěváka, klávesáka, Neila Shona, George Ticknera, což byl kytarista, to byla snad jediný album, na kterým hrál George Tickner, Ross Valory, basák a Ainsley Dunbar na bicí. Tak, tady jsou Journey, jejich debutový album a skladba, která se jmenuje Of a Lifetime.

0: bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl Song na rádiu Beat.
2: Tak, předtím art rockový Journey, potom punkáči podobě Offspring a teď zase půjdeme k český progrokový muzice. Co vám říká skladba Rentgen 1930? Ano, to je druhý single kapely Progress 2. Ale pozor, čím je unikátní, pokud máte tenhle single doma, tak je unikátní v jedné věci. Jediná nahrávka, vydaná pod variantou názvu s římskou číslicí, tedy s variantou názvu kapely s římskou číslicí Progress 2, římskou číslicí, jo. Jinak byl používán název Progress 2 normálně s arabskou číslicí. Jo, tak tady ale to je, někteří sběratelé si toho velice cení, jo, že mají takovejhle single. No tak pro někoho to vzácnost je, pro někoho je to triviální záležitost, to záleží na každém z nás, že ano. Single byl vydán v roce 1978 a tematicky se váže k rockový opeře Dialog s vesmírem. Obě skladby na tomhle singlu, včetně Rentgen 1930, jsou instrumentální a obě složil lídr kapely, tedy bubeník Zdeněk Kluka. Píseň Rentgen 1930, pozor, nepochází z audiovizuálního projektu Dialog s vesmírem, nenachází se v koncertní ani ve zkrácené studiové verzi. B stranu singlu zabírá skladba v zajetí počítačů, což naopak je úvodní instrumentálka Dialogu s vesmírem. To je taky zajímavost, že ta A strana singlu, tedy konkrétně píseň Rentgen 1930, v podstatě vyšla tak jakoby a zůstala tak jakoby osamocená. Ano? Progress 2, Rentgen 1930, rok 1978.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Účinnost repelentů se liší podle použité látky a její koncentrace. Nejlépe v D-testu obstály přípravky s látkou DEET, které chrání až 9 hodin. Přírodní varianty působí kratší dobu. Doporučuje se kombinovat správné používání s vhodným oblečením, protože účinek postupně slábne. Ultramaratonec René Kujan přeběhl Finsko z nejjižnějšího na jeho nejsevernější konec. Každý den zvládl maraton, celkem to bylo skoro 1900 kilometrů. Co ho tam zaujalo?
2: Finsko, jak jsem zjistil, je shodou okolností podle nějakých průzkumů, statistik, nejlepší místo k žití na země kouli, nejlepší stát, prý jsou tam nejšťastnější lidi na celém světě. Tak my jsme se tomu s jedním Finem tam smáli, protože jsme mu říkali, že většinou Finové takhle podle obličeje na ty úplně nejšťastnější nevypadají, ale zřejmě opravdu budou. Já jsem si třeba velice rád zvyknul na to, jak jsou ve Finsku ohleduplní řidiči, ať už k cyklistům nebo i k běžcům, kteří se jim občas pletou na hlavní silnici, tak jsou velice opatrní, velice ohleduplní, objíždějí vás prostě obrovským obloukem. A na co jsme si taky rádi a rychle zvykli, jak je tam strašně bezpečno. I jako ve velkém městě typu Turku nebo Oulu jste mohli nechat jak drahé kolo s veškerým vybavením, tak já i ten svůj vozík taky s veškerým živobytím před nákupním centrem absolutně nezabezpečené a po hodině, kdy se vrátíte z nějakého nákupu, tak je tam všechno nedotknuté a všechno v pořádku. Takže to jsou určitě věci, které se mi na Finsku strašně líbily.
1: V Singapuru vyvinuli extrémně tenké poloprůhledné solární články z perovskitu. Jsou 10 000krát tenčí než lidský vlas, vyrábí elektřinu i z rozptýleného světla a dají se integrovat do oken a fasád budov. Technologie je zatím ve fázi laboratorního výzkumu, cílem je využít městských budov jako zdroje energie. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Rádio Beat.
2: Je 11.11. od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout. Teď v následující pecce tak se, nebo prostřednictvím následující pecky, se dozvíme, že už samotná historie té písně je velice zajímavá. Tu skladbu znáte. Hey Joe se jmenuje, píseň z 60. let, která se stala takovým rockovým standardem a byla hraná v mnoha hudebních stylech stovkami různých muzikantů. Text téhle písně je takovým rozhovorem, konverzací mezi Joem, mužem na útěku, který plánuje uprchnout do Mexika poté, co zastřelil svoji nevěrnou manželku s údajným přítelem, který je navíc vyslýchá. To je zajímavý, jo? Ale tím se teď zabývat nebudem. Pojďme po té hudební stránce se pídit. V roce 1962 se Billy Roberts zaregistroval, nebo si zaregistroval autorská práva k písni Hey Joe ve Spojených státech. Koncem roku 1965 nahrála garážová kapela The Leaves z LA nejstarší známou komerční verzi písně Hey Joe, která byla vydána jako single s názvem Hey Joe, Where You Gonna Go. Píseň znovu nahráli v roce 1966, ji vydali jako single, který se stal hitem ve Spojených státech a dosáhl 31. příčky v žebříčku Billboard Hot 100. No a teď pozor, v říjnu 1966 nahrál tuhle pecku, asi nejslavnější verzi, Jimi Hendrix jako svůj první single s albem Jimi Hendrix Experience. Takže vidíte, takhle byl začátek historie týhletý slavný písně. Jimi Hendrix ji asi vypích nejvíc, že jo, dokonce ji hrál i ve Woodstocku a nebo na Woodstocku, takže si přiznejme, že píseň Hey Joe, většina z nás, drtivá většina z nás, zná především podání Jimiho Hendrixe a je to jeho první single navíc z roku 1966. Tak myslím, že jsme řekli vše a nezbývá, než dát slovo nebo notu Jimimu.

0: nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: Jak už bylo několikrát řečeno, mnohokrát řečeno, některé pokusy, ty první pokusy se nepovedou a musí se pracovat dál a dál na té věci, kterou chceme dělat, aby nakonec vyšla a ona třeba nakonec vyjde. No a některé pokusy jsou hned úspěšný. To jsou ti šťastní, kteří tohle zažili. Já mluvím samozřejmě o muzikantech, potažmo o kapelách. Van Halen je debutový album, tedy eponymní americký kapely, který bylo nahraný v roce 1977 a v roce 1978 vyšlo. No a teď bacha. Tohle album se svým prodejem víc než 10 milionů nosičů v USA spolu s díly, jako jsou Led Zeppelin, tedy eponymní album od Led Zeppelin, to je jasný, Are You Experienced od Jimiho Hendrixe, Boston od skupiny Boston, Black Sabbath od Black Sabbath a Appetite for Destruction od Guns N' Roses, tak tohle album se dostalo mezi nejúspěšnější hardrockový a heavy metalový debutový alba. Spolu s albem 1984 Van Halen vydali dvě edice studiových nekompilačních alb, který za svou prodejnost získala diamantový ocenění. No ale to už je věc jiná. My se vrátíme zpátky k tomu eponymnímu prvnímu albu kapely Van Halen, který bylo takhle úspěšný. Takhle raketově to zkrátka vylítlo. Takových kapel je ve světě dost, ale s takovýmhle opravdu explozivním nárůstem popularity zase jich tak moc není. V každém případě gratulujeme, co si budeme povídat. No už taky máváme Eddiemu do nebe. Tak přátelé, všechny písně na albu Van

0: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu B.
1: No, když je nikdo neznal, natáčeli, jak bylo řečeno, a natáčeli demosnívky, demáče, než si jich všimlo nějaký vydavatelství a vydalo jim single, popřípadě hned LPčko, zkrátka album. No a to je případ i kapely Lynyrd Skynyrd, která, přátelé, vznikla už v roce 1964. Byla to studentská kapela, to víte, o tom se taky mnohokrát mluvilo, založena tedy v tom roce 1964 v Jacksonville na Floridě, tehdy ještě pod názvem My Backyard. Kapela si pak dala jméno podle jména učitele, který měl jak se tomu říkalo, výchova, tělesnou výchovu, už vím, já už jsem tu školu zapomněl, to je šílený. No a ten podle jeho jména, tak posměšně se jmenoval se Lynyrd Skynyrd, tak podle něj si, jo, byl to učitel tělocviku a basketbalový trenér a ten kluky prudil ti moc jako k basketbalu, asi neinklinovali spíš tu muziku. No, tak je prostě štvál, chtěl jsem říct jiný slovo. No a podle toho se tedy pojmenovali Lynyrd Skynyrd, podle jeho jména. Tolik k tomuto. To není zas tak důležitý. Jak jsem říkal, začali kluci pinkat klávesy a drnkat na kytary a bušit do bicích v roce 1964. Svoji první desku natočili až v roce 1973. To bylo první jejich studiový album. Ano, ale mezi tím samozřejmě nahrávali v domácích studiích a tak různě pokoutně svoje demo nahrávky. My jsme vyhrabali jednu z nich a je z roku 1969, označená jako Shade Tree Demo, a je to písnička Need All My Friends. Tady jsou ranní Lynyrd Skynyrd v roce 1969. Nahrávka, demo nahrávka, kterou chlapci nahráli 4 roky před svým prvním oficiálním albem.

0: songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Tak co, přátelé, víte, jaký byl první singl Kaťáků, tedy kapely Katapult? Já myslím, že mnozí z vás víte, protože jste skalní fanoušci týhletý legendární český nebo československý potažmo kapely. Tak já vždycky v počátku té diskografie jsem jaksi tápal, protože u těch Kaťáků to bylo takový trošičku zamotaný. V každém případě oficiálně je to tak, že první album vyšlo tedy v roce, nebo natočeno živě bylo v roce 1978. Pak v roce 1980 už studiový album s názvem 2006. Třetí pak 86. Rock Deluxe. A pak to už dál pokračovalo ještě za Bolšána v roce 1989 stihli Kaťáci a co rock'n'roll a pak už v 91. Taste of Freedom, Chodníkový blues 95. Konec randy 99. až do toho posledního zatím, což je Nostalgia z roku 2023. Ale jak to bylo tedy s těmi singly? Jsem dal než takovou kvízovou otázku, zdali pak víte, který byl první single, tak první single, počkejte, vyšel v roce, přátelé, no, v kterým, víte to, já jsem taky nevěděl, v roce 1976. 5. května vyšel single jako na A straně Půlnoční závodní dráha, legendární to píseň a neméně legendární Lesní manekin na Bčku. V témže roce, v roce 1976, ještě pak na podzim vyšel druhý single Tichá pošta, Já nesnídám sám. 20. září 1976. Ten první single Půlnoční dráha, Lesní manekin, 5. května 1976. Tak to byl úplně první single kapely Katapult. No, co z toho vyplývá? Že si Půlnoční závodní dráhu pustíme. My se po ní prostě projedeme.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák seznámí s novou rezervací.
2: Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj dostala k 50 nám dárek v podobě dalšího území. Je to nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky na Českolipsku. Jde o oblast s bohatou, vzácnou i ohroženou florou a faunou o rozloze téměř 300 hektarů. Území zůstává přístupné a pro návštěvníky se nic nemění.
1: V ruském Dagestánu slavnostně otevřeli minulý týden vlastenecký park s názvem Patriot. Jeho hlavní tahákem je takzvané Kaspické monstrum. Jde o sovětský ekranoplán Lun, který kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, aby byl atraktivnější pro turisty. Rusové ho ozdobili žraločí tlamou. Britští archeologové objevili poblíž Stonehenge stopy po jeho menší a starší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Soudí, že vznikla asi o 500 let dřív a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Na místě vzdáleném zhruba 5 kilometrů od jedné z nejznámějších britských památek objevili v zemi dvě díry. V těch podle nich v minulosti stály dřevěné kuly umístěné tak, aby ležely v přímce se slunečním světlem během východu slunce za letního a jeho západu za zimního slunovratu. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
3: Je 12 hodin a 13 minut, no tak je to taková ta hodina, kdyby se slušelo popřát dobrou chuť k obědu, ale v tomhle vedru nevím, jestli někdo obědvá, jestli vůbec někdo má chuť na jídlo. Takový vychlazený pivko, to bych dal, a k tomu už taky popřát dobrou chuť. V každém případě posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout, no a teď už slavná skladba Good Times, Bad Times, to je píseň kapely Led Zeppelin, která se objevila jako úvodní skladba na jejich debutovém albu eponymním Led Zeppelin z roku 1969. No a tahle pecka byla prvním singlem Led Zeppelin, vydaným ve Spojených státech, kde se dostala do hitparády Billboard Hot 100. Takže hned velký úspěch. Ono vůbec první album Led Zeppelin mělo neskutečný úspěch. Prodalo se ho opravdu hodně a opravdu vykoplo kapelu Led Zeppelin do výšin. Následovali další alba a tam to nebylo jinak. Fakt dobrý, prostě ten start kapely Led Zeppelin byl velice, velice vydařený. Skládání tady té pecky začalo ještě před nahráváním kapely ve vydavatelství. Původní název byl A Man I Know, ale později se skladba přejmenovala, nebo byla přejmenována, lépe řečeno sama se nepřejmenovala, na Good Times, Bad Times. Tuhle skladbu napsal John Paul Jones a skládal ji na hammondky. Ten později prohlásil, že to byl nejobtížnější riff, jaký kdy napsal. A taky jeden z nejtěžších riffů, který hrál, tak si na sebe John Paul Jones ušil bič, jak to také vypadá. Kytarista Jimmy Page hrál na Fender Telecaster. Kytaristi, rockeři znají, že jo, tuhle značku. Nebo tenhle typ kytary, značku a typ, který mu dal Jeff Beck. To je další zajímavost. No a potom ještě jedna věc, která je důležitá. Vokály, tedy zpěv zpěváka Roberta Planta, byl z velké části dvojstopej. To znamená unisono, dublovaný dvojstopej, proto ten hlas zní tak plasticky. Ano, ale takhle zpívat nebo nahrávat na dvě stopy, pozor, ne v intervalu, jako ne v dvojhlasu, ale jedním hlasem, je docela složitý, protože musíte perfektně intonovat, aby tam nešly třeba čtvrtóny do sebe, jo, to pak nezní zrovna nejlíp. Ale tak zvukaři umějí dělat různý kouzla, skor dneska v podstatě nikdo nemusí ani umět zpívat. No, to je jedno, to už se vracím, respektive ocitám v současnosti, ale tady jsme daleko v minulosti, v roce 1969. Takže první single kapely Led Zeppelin z první desky samozřejmě Good Times, Bad Times.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Radio Beat.
2: Wrap and Paper, to je píseň kapely Cream. Muziku složil baskytarista a zpěvák Jack Bruce a text napsal Pete Brown. Pro nás je ten Jack Bruce samozřejmě důležitější jako člen kapely Cream, super skupiny, navíc ještě musím poznamenat. V roce 1966 vydala společnost, tedy vydavatelství, tuhle pecku na svém debutovém singlu s písní Cat Squared, která byla na straně B, tedy na B-side. V roce 1966 dosáhla třicátého čtvrtého místa v britské hitparádě UK Singles Chart. Tahle ta pecka byla později zařazena na další kompilaci.

jsou spíš v takovým tom blues rockovým hávu z prvky psychedelického roku, tak píseň Wrap and Paper je charakteristická takovým jazzovým tónem, by se dalo říct. Je to hrozně příjemná skladba, taková houpavá, melancholická, uklidňující, někdy bych řekl v některých situacích až uspávající, ale myslím to v dobrém slova smyslu. Hlavně se, přátelé, hodí pro tyto chvíle, kdy nám vládne vedro. Ale teď jedny potěším, mám takový dojem, a jedny naštvu. Potěším ty, kteří jsou teď zrovna na nějaký zahradě, třeba v houpací síti, která je uvázána někde pod stromem ve stínu a vedle šplouchá a leskne se hladina bazénu. Ano, v ruce mají vychlazený lahváče anebo nějaký dobrý drink. Jo? Možná potěším i ty, kteří poslouchají v práci a jsou v klimatizované místnosti. Takže po tom obědě, že jo, co byl teďka, tak trošku budou klimbat, ale klídeček, dá se říct. A naštvu ty, který se pařejí v paneláku v tuto chvíli. Znám to moc dobře, přátelé, soucítím s vámi a zažívám úplně to samý. Tak to možná jo, ale zase na druhou stranu. Tahle ta písnička, tedy Wrap and Paper, ta houpavá od Cream, tak třeba ve vás vyvolá představu a můžete si to představit, že jste někde u vody, u moře, baru, ve stínu, s ledovým drinkem. Zkuste jít do sprchy a třeba se to povede. Tak jdem na to. Wrap and Paper, Cream, 1966. Wrap

0: z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: Ano, přátelé, na začátku byl song, to je vždycky, a teď se přesuneme na začátek 70. let do takového raného hard rocku, bych skoro řekl. Pustím vám svižnou takovou rock'n'rollovou skladbu kapely, kterou nade vše miluji a doufám, že nejsem sám. Kapela Aerosmith, jejich eponymní album z roku 1973, ano, to je ono. A na něm je skladba Mama Kin, teda v té době opravdu byla oblíbeným singlem z této první desky. Řada kritiků, životopisců ve svých pracech a recenzích v skutku se vždycky vracejí právě k této písni, která se evidentně v té době všem líbila a všechny zaujala. Jak obstojí v dnešní době, tak to se přesvědčíme teď, nebo uvidíme teď, jak se vám bude líbit nebo nelíbit. Já myslím, že tato skladba je tak skvělá, že se bude líbit každému. Aerosmith, jejich první single z prvního alba, Mama Kin.

0: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: No ano, natáčeli a natáčeli dema. Teď mám jednu fakt velkou raritku, přátelé. Já myslím, že jste to nikdo nikdy ještě neslyšel, ale tedy myslím si, že většina z vás, nějaký fajnšmekři určitě jo, protože ty se šťouraj ve všem, co si budem povídat. My tady máme kolegu, že jo, Petra Korála, ten vyšťourá úplně všechno, přátelé. Starý nahrávky, hlavně ty český teda, to je neuvěřitelný, jak on to dělá. No ale pojďme tedy k této naší radice. První single kapela Genesis natočila v roce 1968. Nebo první single vyšel v roce 1968. A Winter's Tale, že jo, známe tuhle tu skladbu. To už byla jakoby slavná skladba, nebo posléze se stala slavnou. Ale znáte někdo od kapely Genesis píseň She's Beautiful? Že ne? Já jsem ji taky neznal vůbec ani. Tady je označená jako The Serpent Demo, nebo Demo z roku 1967. Takže je to normálně demáč natočený někde ve zkušebně. Z toho zvuku usoudíte, že to je fakt demáč, kdy si kapela zkouší tuhletu, já bych skoro řekl, takovou rozmarnou píseň, ano. Tam to piano, slyšíte ten zvuk toho piana, že je takový syrovej, nenahalený, je to prostě suchý demáč ze studia, kde si kapela zkoušela a tak dále a tak dále. No a je to fakt zajímavá raritka. A ono to vyšlo v různě, to jako najdete na síti, tuhle tu nahrávku, tak časem se to vypustilo, ale v době, kdy Genesis začínali svoji kariéru, tak myslím, že tahle nahrávka dostupná nebyla. Tak teď je i na rádiu Beat. Genesis, demáč, písně She's Beautiful, rok 1967.

krok.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šemáček. Jak usnout v takových vedrech, jaká právě teď prožíváme? Existuje třeba metoda kognitivního míchání. Princip spočívá v tom, že si v mysli rozkládáme náhodná slova na další asociace a obrazy, čímž přerušíme souvislé přemýšlení a navodíme stav podobný usínání. Technika má mozek zmást a přepnout ho z logického režimu do chaotického toku představ, který připomíná mikrosny. Kouřimský skanzen otevřel novou vstupní budovu za 45 milionů korun. Ředitel regionálního muzea v Kolíně Vladimír Ryšling k tomu říká.
4: Budova obsahuje muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě je dost chybělo. Máme tam také zázemí pro zaměstnance, toalety pro návštěvníky a vlastně ty další přidružené záležitosti. Jinak ten objekt tady vlastně otvíráme k tomu 50. výročí otevření skanzenu pro veřejnost.
3: Auta v létě výrazně přispívají k přehřívání měst. Motor, výfuk i rozpalená karoserie zvyšují teplotu vzduchu a zesilují efekt tepelných ostrovů, a to i když stojí. Výrazný vliv má i barva vozu, tmavé povrchy ohřívají okolí více než světlé. Poslouchali jste guláš Rádia Beat.
0: Klasik rock.

0: songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: 13.10, no a čeká nás ne první single, ne první demo, ale první velký úspěch jedné mladé kapely. Greta Van Fleet, tady tu kapelu už jste slyšeli několikrát z rozhlasových vln rády a ví, když to mám říct takto. Ano, kapela, která v skutku už dávno udělala díru do světa, i když její existence zas tak dlouhá není z hlediska historie těch klasických rockových kapel. V každém případě my se zaměříme na EPčko, pak LPčko From the Fires, to je druhý LP, tedy vyšlo v roce 2017. No a kde je ten první úspěch a docela rychlej? From the Fires získalo cenu Grammy za nejlepší rockové album na 61. ročníku udílení cen Grammy. Dá se říct krátce po vzniku týhletý party. Tak jo, z tohoto alba pouštím Highway Tune.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: počátku bylo slovo.
1: Kluci, nenatočíme něco?
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
2: Ano, na začátku byl song a vždycky je song. Tady několik prvenství, poslouchejte dobře. Blinded by the Light, to je píseň, kterou napsal a nahrál Bruce Springsteen, která se poprvé objevila na jeho debutovém albu z roku 1973, Greetings from Asbury Park. Cover verze britské kapely Manfred Mann's Band dosáhla v únoru 1977 prvního místa v americké hitparádě Billboard Hot 100 a byla taky hitem první desítky ve Spojeném království, tedy Británii, na Novém Zélandě a taky v Kanadě. Tak to vidíte, první nebo píseň, první single první desky Bruce Springsteena, cover verze téhle písně, cover verze Manfred Mann's Earth Band dosáhla v 78. prvního místa v americké parádě Billboard Hot 100 a ještě byla jedničkou v Británii, Novém Zélandu a v Kanadě. Tomu říkám spolupráce, tady ovšem originál. Z alba Greetings from Asbury Park Bruce Springsteena, skladba Blind by the Light v podání samotného mistra a autora.

0: než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Rádio B.
2: Když vydáte úplně jednoduchou písničku ve správný době, stane se nesmrtelnou a stane se hitem nejen v té době, kdy hrajete a vydáte, ale, jak říkám, po celá desetiletí. To je takový úvod k písni Love Me Do. Love Me Do je debutový single Beatles, ke kterému se ještě přidala pecka PS I Love You, kterou taky všichni znáte, taky jednoduchá píseň. Když byl původní single původně vydán v Británii 5. října 1962, dosáhl 17. místa v hitparádě a ve Spojených státech byl vydán v roce 1964 a umístil se na vrcholu národní hitparády. Píseň byla napsána několik let předtím, než byla nahrána a ještě předtím, než se dali Beatles dohromady jako kapela. A autorem téhle písně, tedy písně Love Me Do, je Paul McCartney. Dokonce Lennon se pak vyjadřoval, že jsou sice pod ní podepsáni oni dva, jaková ta značka Lennon McCartney, ale že v skutku plnohodnotným autorem téhle skladby byl Paul McCartney. Ale nebyla to jediná píseň pak do budoucna, kde se víc podílel jeden nebo druhý, ale vždycky se podepisovali jako autorská dvojice. Tak si to tak chlapci vyrovnávali. No, další zajímavost, přátelé. Byly vydány tři nahrané verze písně Love Me Do. Nejdřív první pokus z roku 1962, kde bubnoval ještě Pete Best. My si tuhle nahrávku za chvilinku pustíme s Petem Bestem. Potom druhá verze byla nahrána o 3 měsíce později s Beastovým náhradníkem, no s kým jiným než s Ringem Starrem. A potom ještě třetí verze, tu nahrál studiový bubeník Andy White. To je taky jedna ze zajímavostí. Různý ty nahrávky jsou vydány na různých kompilačních albech, včetně Anthology a tak dále. To si musíte dohledat sami, protože to je skoro už hudební věda. Tady bych to v tom měl rejpat a zkoumat. No, píseň Love Me Do napsali tedy John Lennon a Paul McCartney, ale pozor, připomínám, McCartney napsal tu kostru, ten základ té skladby, sloku a refrén. Lennon přispěl takovou tou prostřední částí, my tomu říkáme bridge, my muzikanti, jo? Taková část, která propojuje nebo ozvláštňuje jednotlivý skladby. Bridge tam může být nebo nemusí, záleží na fantazii autorů nebo autora. Tak, to je všechno, co bych o písni Love Me Do řekl. Teď si ji pustíme. Nahrávka z roku 1962, ta první, přátelé, jo, ta první verze Pete Best za bicíma.

0: z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song. Na rádiu B.
1: Já se omlouvám, to se stává, já jsem tady omylem šáhnul na jedno tlačítko, jak se mi třesou ruce, to víte, to stáří pár dní před důchodem, tak jsem trošku oholil holís, nebojte, já vám to příště s nějakou písničkou od kapely Holís vynahradím, tak se omlouvám za tenhle ten malej excesíček, no ale on už je stejně čas skončit, přátelé, protože můj kolega, který přijel až z Brna, že? Můj kolega, já vždycky říkám, císař nebo písař?
2: Zatím jenom písař,
1: ještě ho nepovýšili. No já čekám to každým rokem, že bude konečně jednou císařem. Já ti pak osobně pogratuluju. Tak kolega písař už je samozřejmě připraven a posviští s vámi celý odpoledne, no. Jsi nějaký opálený, jsi někde opaloval na střeše, ne?
2: U nás na jihu, to je na jihu. Samo.
1: Jo, tam jde to samo, no jasně, tak vidíte, na jihu. Tam normálně v obejváku se opálíte. Audioslave, to je poslední můj příspěvek. Kočaj se jmenuje, i titulní skladba, to je jasný. Je to taky první single z tohoto alba, který taky bylo první album, tedy debutový album kapely Audioslave. Já mám takový pocit, kdy vyšlo, že vyšlo už po novém miléniu, ano, v 2002. No, tím to skončím. Zítra se Dan Kohout na vás bude těšit odpoledne od 14. Mějte se hezky a užijte si to s kolegou, za tím písařem, no. Císař příště.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se bude konat od 3. do 11. července, bude uvedena digitálně restaurovaná kopie tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Uvádění světových premiér digitálně restaurovaných snímků domácí kinematografie započala na Karlovarském festivalu před 15 lety. Cílem prý bylo upozornit na snímky režisérů, jejichž poselství patří nejen do Zlatého fondu kinematografie, ale i v dnešní době dokáží promluvat k novým generacím diváků. Umělecký ředitel festivalu Karel Och nám k tomu řekne víc.
2: Film, který je s géniem loci Karlovarského festivalu, spojen mimořádně, protože se natáčel v ulicích Karlových Varů i v Grand Hotelu Pup. Jde o tragikomickou moralitu Věry Chytilové, kopytem sem, kopytem tam, a říkám Věry Chytilové, ale jedním dechem musím dodat Věry Chytilové a divadla Sklep, tedy konkrétně Davida Vávry, Tomáše Hanáka a Milana Steindlera, kteří se na filmu podíleli nejen jako spoluautoři scénáře, ale i v rámci různých samozřejmě improvizací, které samotné natáčení proslavili i vlastně výsledným obrazem filmu.
1: Starodávný dub spojovaný s legendou o Robinu Hoodovi uhynul. Strom v Sherwoodském lese rostl podle odhadů skoro 1200 let a patří mezi nejstarší svého druhu v Anglii. Velký dub, jak zní doslovný překlad anglického názvu přírodní památky, podle legend zbojníkovi skýtal úkryt, prý užíval jako svou skrýš jeho dutý kmen, který způsobila dřevokazná plíseň. Navzdory snahám ochráncům přírody tato památka poslední roky odumírala. Přestože přesná příčina není zatím známa, pravděpodobně jde o kombinaci několika faktorů. Kromě klimatických změn, včetně nedávných vln veder a sucha, pak k situaci přispěla i vysoká návštěvnost v okolí stromu. Velký dub dokázal do Sherwoodského lesa přilákat miliony návštěvníků. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Milé býťačky, drazí býťáci a roztomilá býťáčata, od mikrofonu vašeho oblíbeného rádia vás po delším čase zase jednou zdraví Tomáš Písař. Máme sobotu 27. června, 2:05 odpolední, no a já jsem vám z jihu Moravy přivezl trochu toho tepla, jste rádi, že jo? No ale kromě toho jsem přivezl taky slušnou hromádku singlů a začneme zostra, protože není nač čekat. Big Brother and the Holding Company bylo LPčko vydané stejnojmenou kapelou, ovšem doplněnou o zpěvačku, a tou byla samo sebou Janis Joplin. Album nahráli během 3 dnů, tak to v 60. chodívalo, v prosinci 1966 pro Mainstream Records. Ovšem vydali až 23. srpna 67, tedy krátce po velkém úspěchu kapely na Monterey Pop Festivalu. Smlouvu kapely pak převzala větší společnost Columbia a desku vydala znovu, přičemž přidala 2 další skladby a na obal umístila pochopitelně jméno Janis Joplin. Několik skladeb z alba bylo vydáno jako singly. Nejúspěšnější byla určitě Down on Me při druhém vydání v roce 1968. To jsem ovšem v zájmu vědomí souvislostí poněkud předběhl, a tedy se vrátíme. První nahrávky skupiny vznikaly v Chicagu v září 1966. Podle kapely nebyly příliš povedené. Jednalo se o Blind Man a All Is Loadlines. Mainstream je v Římu vydal jako single, který se taky nijak dobře neprodával. Dneska už by to bylo určitě jinak.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Ano, jasně, posloucháte Rádio Beat i teď 17 minut po 14. hodině. No a budu se snažit sahat skutečně k těm prvním singlům až na pár výjimek. A tak tady mám písničku Farmer. Debutový singl irské skupiny Thin Lizzy, vydaný u Parlophone v roce 1970. Je to jediná nahrávka původní čtyřčlenné sestavy, tedy Phila Lynotta, Erika Bella, Briana Downeyho a Erika Rixna. Skupina Thin Lizzy vznikla na konci roku 1969 a rychle si získala reputaci v dublinských médiích, protože její členové byli místně proslulí z jiných lokálních kapel. Poté, co v červenci 1970 odehráli koncert, podepsali Thin Lizzy smlouvu s EMI Ireland na nahrání singlu. Kapela neměla zkušenosti s nahráváním a dorazila s vlastním ozvučením, protože kytarista Eric Bell si myslel, že Dardis nahraje kapelu živě s jejím obvyklým pódiovým vybavením. Po nahrávání se skupině od managementu dostal oznámení, že chybí peníze a že se potřebují zbavit jednoho člena. Klávesista Eric Rixon se zřejmě nehodil do dlouhodobých plánů zbytku kapely a tiše odešel. I tak Lynott a Bell dotovali příjem kapely vystupováním jako folkové duo v různých dublinských hospodách. Single byl vylisován v 500 kopiích, ale prodalo se pouze 283. Zbývající neprodané desky byly pravděpodobně rozstaveny či jinak zrecyklovány. Skupina byla z neúspěchu singlu zklamána, ale teď se jedná o jedno z nejvzácnějších vydání Thin Lizzy. V současnosti se kopie prodávají za zhruba 800 liber. Nemáte jich pár doma?
2: Sure do appreciate y'all coming. Especially you, skinny Lizzy.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
2: Ano, na začátku byl song, a to ledas kde po světě, nejen na rádiu Beat, ale třeba i v Anglii, konkrétně v Londýně. Kapela, o níž bude řeč, vznikla totiž právě v Londýně v roce 1968, původně ovšem pod názvem Sweet Shop. Svého prvního hitu Funny Funny dosáhli v roce 1971 poté, co se spojili se skladateli Nickem Chinem a Mikem Chapmanem a taky hudebním producentem Philem Weinmanem. Během let 71 a 72 se její hudební styl výrazně změnil. Od původního Funny Funny podobného Bubblegumu z alba Archies k hardrockovému stylu ovlivněnému třeba skupinou Who, i když o něco jednoduššímu, takovému ukázněnějšímu a navíc doplněnému o použití vysokých doprovodných vokálů. Nicméně zpět do roku 1968, kdy se na pultech objevil single s písní Slow Motion, jemuž se, jakož i třem dalším v následujících třech letech, nepodařilo zabodovat v žádné hitparádě. Vůbec se neprodával, chlapci přišli o nahrávací smlouvu, ale to cukrouškům chuť nevzalo. Ano, o kapelu Sweet nám jde.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: Tak copak se mi to tady roztáčí za singlík v této chvíli. Meatloafa všichni známe, teď teda nemám na mysli Sekanou, ale toho do všech stran řádně urostlého zpěváka. Ovšem značka Stoney and Meatloaf jaksi časem zapadla. What you see is what you get. První single dua Stoney and Meatloaf byl vydán před jediným albem tohoto dua v roce 1971. Jedná se o první úspěšný debut dnešního odpoledne. Píseň se v žebříčku Rhythm and Blues umístila na 36. místě. Stoney and Meatloaf bylo tedy duo zpěváka Meatloafa a zpěvačky Stoney. V roce 1971 vydali, jak jsem uvedl, jediné album. Ovšem setkali se už dříve na detroitské hudební scéně a vystupovali s detroitským obsazením muzikálu Hair. A vzhledem k tomu, že to bylo v onom motorářském městě, pochopitelně je vydala pobočka jinak víceméně černého, funky a Rhythm and Blues Motownu.

Tak s touhle Dylanovkou za námi samozřejmě přišli Rolling Stones. Za 5 minut budou 3, posloucháte Rádio Beat a krásné sobotní odpoledne vám přeje Tomáš Písař. No a když říkám sobotní odpoledne, tak bych měl zmínit, že 27. června mají svátek například Ladislav, Ladislava a nebo Samson. Krom toho dneska máme Světový den rybářství. No takže v tomhle horku k vodě není to špatný. Taky je den mikromalého a středního podnikání. To nevím, co si pod tím mám představit takhle v sobotu odpoledne. No a pokud by vás zajímalo, co byste ještě mohli případně oslavit, tak vězte, že dnes má státní svátek Džibuty. Co se stalo v Džibuty a proč mají zrovna dneska státní svátek, to netuším, ale je to pro vás téma, můžete, pokud chcete, zapátrat. No a když už mluvím o tom, kdo má svátek, tak možná bych měl zmínit i nějaké ty narozeniny. Tedy dnes slaví Monika Načeva naprosté kulatiny. Jan Hřebejk, ten má do kulatin ještě rok. No a v roce 1942 se narodil Bruce Johnston, americký zpěvák a skladatel, člen skupiny Beach Boys. Je krom jiného autorem hitové písně I Write the Song Barryho Manilowa. No a zpíval taky doprovodné vokály na albu The Wall skupiny Pink Floyd. No a ještě jednu zajímavost, která by nás dnes mohla docela potrápit, protože jsem se dočetl, že jaké počasí se na Ladislava tedy dnes objevuje, takové se 7 neděl ukazuje. Tak to potěš pámbu. Za 4 minuty 3 hodiny posloucháte Rádio Beat a krásné odpoledne přeje Tomáš Písař.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Účinnost repelentů se liší podle použité látky a její koncentrace. Nejlépe v D-testu obstály přípravky s látkou DEET, které chrání až 9 hodin. Přírodní varianty působí kratší dobu. Doporučuje se kombinovat správné používání s vhodným oblečením, protože účinek postupně slábne. Ultramaratonec René Kujan přeběhl Finsko z nejjižnějšího na jeho nejsevernější konec. Každý den zvládl maraton, celkem to bylo skoro 1900 kilometrů. Co ho tam zaujalo?
2: Finsko, jak jsem zjistil, je shodou okolností podle nějakých průzkumů, statistik, nejlepší místo k žití na země kouli, nejlepší stát, prý jsou tam nejšťastnější lidi na celém světě. Tak my jsme se tomu s jedním Finem tam smáli, protože jsme mu říkali, že většinou Finové takhle podle obličeje na ty úplně nejšťastnější nevypadají, ale zřejmě opravdu budou. Já jsem si třeba velice rád zvyknul na to, jak jsou ve Finsku ohleduplní řidiči, ať už k cyklistům nebo i k běžcům, kteří se jim občas pletou na hlavní silnici, tak jsou velice opatrní, velice ohleduplní, objíždějí vás prostě obrovským obloukem. A na co jsme si taky rádi a rychle zvykli, jak je tam strašně bezpečno. I jako ve velkém městě typu Turku nebo Oulu jste mohli nechat jak drahé kolo s veškerým vybavením, tak já i ten svůj vozík taky s veškerým živobytím před nákupním centrem absolutně nezabezpečené a po hodině, kdy se vrátíte z nějakého nákupu, tak je tam všechno nedotknuté a všechno v pořádku. Takže to jsou určitě věci, které se mi na Finsku strašně líbily.
1: V Singapuru vyvinuli extrémně tenké poloprůhledné solární články z perovskitu. Jsou 10 000krát tenčí než lidský vlas, vyrábí elektřinu i z rozptýleného světla a dají se integrovat do okna fasád budov. Technologie je zatím ve fázi laboratorního výzkumu, cílem je využít městských budov jako zdroje energie. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Většinou tedy byl na začátku single a právě těm singlům se věnujeme tady tenhle víkend, čehož jste už měli čas si od rána všimnout. Alive byl první single skupiny Pearl Jam, vydaný 7. července 1991, 51 dní před debutovým albem Ten, na kterém Alive zní též. Píseň, kterou napsal kytarista Stone Gossard, vznikla jako instrumentálka s názvem Dollar Short a byla zařazena na demo nahrávku, jež kolovala společností muzikantů a producentů v naději, že se pro skupinu najde zpěvák. Eddie Vedder získal kopii nahrávky a napsal si text, který popisuje částečně fiktivní popis doby, kdy mu bylo řečeno, že muž, kterého považoval za svého otce, ve skutečnosti nebyl jeho biologickým rodičem. Což zní trošku cimrmanovsky, ale v tomto případě to bylo víceméně tak. Vedder nahrál zpěv na kazetu a poslal zpět do Seattlu. Poté, co si ji kapela poslechla, pozvala naopak Vedra do Seattlu ke spolupráci. Kapela, tehdy nazývaná Mookie Blaylock, nahrála skladbu Alive během demo nahrávání ve studiu London Bridge v lednu 1991 a v červenci byla deska na pultech, ovšem jenom v Evropě, takže do Ameriky se dostávala pouze importem, pročež nemohla být zařazena do amerických singlových hitparád, takže ani nevíme, jak by to v té Americe dopadlo, ale můžeme si to během následující písničky klidně představovat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: A já tu teď pro vás mám singlovou lahůdku. Kapelu, jež hrála na začátku 60. let několik roků pod názvem Golivox a před dosažením úspěchu v popovém světě vydala už řadu singlů. V roce 1967 koupil vydavatelství Fantasy Records nový majitel a nabídl kapele možnost nahrát plnohodnotné album, ovšem pod podmínkou, že si změní název. Protože jméno Golivox a členové nikdy neměli rádi, aniž bychom tušili, proč se tak tedy pojmenovali, čtveřice ochotně souhlasila. Porterville poslední single vydaný kapelou pod názvem The Golivox v listopadu 1967 byl zařazen na debutové album nově pokřtěné kapely a odhalil začínající talent zpěváka kytaristy Johna Fogertyho, i pokud jde o skladatelskou dovednost. Už víte? No on to byl trošičku test, ale v tomhle horku prostě takhle vznikly Creedence Clearwater Revival a jejich první single.

Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

Ingo, kapela, o níž se teď zmíním, ještě nebyla v době psaní a nahrávání následující písně komplet. Byli to jen Lars Ulrich a James Hetfield a odehráli spolu jen několik jam session. A k zásadnímu kroku došlo, když se Brian Slagle, který provozoval metalový fanzin, rozhodl dát dohromady kompilační album s názvem Metal Massacre. S Ulrichem se setkali na koncertě Michaela Schenkera a tam mu Slagle nabídl, že pokud se mu podaří dá dohromady píseň pro kompilaci, zařadí ji. To byl říjen 1981. Ulrich se dal dohromady s Hetfieldem a společně vymysleli Hit the Lights, kterou nahráli na vypůjčený čtyřstopý magnetofon. No a spěchali s ní na mastering alba, nicméně dodali ji na kazetě. Netušili, že studia vyžadují pásky. Takže píseň byla na desku zařazena až jako poslední, protože mezi tím muselo dojít ke zpětnému masteringu. Ulrich a Hetfield založili kapelu, k ní přizvali svého přítele Rona McGrawneyho na basu a Davea Mustaina rekrutovali inzerátem v sekci Hledají se hudebníci v novinách. Napsali další písně, naučili se cover verze a 14. března 1982 odehráli svůj první koncert. 14. června 1982 se do ulic dostalo album Metal Massacre, což bylo první vydání písně Metallica pro veřejnost. Na kompilaci byl jejich název napsán se dvěma TAE a se dvěma L. Hit the Lights byla první píseň, kterou Metallica napsala a také první píseň, která nahrála, první píseň, kterou vydala a první píseň, kterou kdy hrála naživo.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, nenatočíme něco?
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
3: Takže bychom si dali nějaký ten český single třeba. Mám tady kabáty a kabáti jsou z Teplic, existují od roku 1983 a na hudební scéně aktivně působí nepřetržitě od roku 1988. Za svou kariéru skupina vydala 13 studiových alb, kterých se prodalo přes 1 200 000 kopií. Poměrně pravidelně obsazuje první místo v českém slavíku, reprezentovala Česko na soutěži Eurovision Song Contest ve Finsku v roce 2007. Návštěvnost jejich vystoupení se pohybuje okolo 20 000 lidí na jeden koncert, pokud je tedy dostatečně velký sál. Největším úspěchem bylo výroční vystoupení na pražském Vypichu roku 2014, kam dorazilo přes 70 000 fanoušků. V roce 2014 byla uvedena do beatové síně slávy vaším oblíbeným rádiem Beat. No ale kdy se poprvé objevila v drážkách gramofonu? Desky. V roce 1989, kdy natočili dvě písně pro kompilaci Rockmapa a o rok později další dvě na sampler Ultrametal. Single Koleda Koleda a Spadla klec vyšel v přelomovém roce 1989 v singlové edici Rockmapa.
4: Koleda, Koleda, Štěpa.

0: Pátkový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák seznámí s novou rezervací.
2: Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj dostala k 50 nám dárek v podobě dalšího území. Je to nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky na Českolipsku. Jde o oblast s bohatou, vzácnou i ohroženou florou a faunou o rozloze téměř 300 hektarů. Území zůstává přístupné a pro návštěvníky se nic nemění.
1: V ruském Dagestánu slavnostně otevřeli minulý týden vlastenecký park s názvem Patriot. Jeho hlavní tahákem je takzvané Kaspické monstrum. Jde o sovětský ekranoplán Lun, který kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, aby byl atraktivnější pro turisty. Rusové ho ozdobili žraločí tlamou. Britští archeologové objevili poblíž Stonehenge stopy po jeho menší a starší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Soudí, že vznikla asi o 500 let dřív a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Na místě vzdáleném zhruba 5 kilometrů od jedné z nejznámějších britských památek objevili v zemi dvě díry. V těch podle nich v minulosti stály dřevěné kuly umístěné tak, aby ležely v přímce se slunečním světlem během východu slunce za letního a jeho západu za zimního slunovratu. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: 8 minut po 16. hodině posloucháte Rádio Beat a krásné sobotní odpoledne vám přeje Tomáš Písař. No a když už jsme tak hezky pomprokově zahájili tu 17. hodinu, tak si dáme ještě Aishu. Hit of the Moment je první single právě této anglické progressive rockové kapely z jejich eponymního debutového alba z roku 1982. A byla to vůbec poslední píseň nahrávaná pro tohle album. Pracovník vydavatelství požádal totiž skupinu o single. Vetr měl nápad na refrén a Donc měl nápad, který vytvořil sloku. No a písničku napsali během odpoledne. Single Hit of the Moment dosáhl 4. místa v kanadské hitparádě singlů i v žebříčku Billboardu. Single se vyšplhal na 1. místo v americké hitparádě Billboard Mainstream Rock a na jaře a v létě 1982 se na 1. místě udržel 6 týdnů po sobě. No a ani to nebolelo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na rádiu B.
1: No a kolikrát ten song byl ještě dřív než zmiňovaná kapela? Log Tell Sally je klasická rock'n'rollová pecka, kterou napsali Robert Bumps Blackwell, Aaron Tris Johnson a Little Richard a která byla vydána na Richardově albu Here's Little Richard. Ten ji nahrál pro Specialty Records, která ji v březnu 1956 vydala taky jako single. Ale my si nyní nedáme Little Richarda, leč kapelu, jež začala vystupovat počátkem roku 1963 pod různými jmény, včetně Ravens. Sehnali si manažera, jenž jí slíbil nehynoucí slávu a představil hudebnímu producentovi Shelly Talbimu. Ten zajistil nahrávací smlouvu, ovšem ta už zněla na jméno skupiny Kinks. Pod tímto názvem také nahráli několik cover verzí, včetně Long Tell Sally, již slyšeli v Paříži 16. ledna v podání Beatles. No, a protože Beatles skladbu hráli jenom živě a nenahráli ji ve studiu ještě další 3 měsíce, Hoss i Page si všimli komerční příležitosti v podobě vydání písně dříve než samotní Brouci. A tak měli Kinks nový název, první single a ještě předběhli Beatles.

0: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: 3 minuty po 4:30 posloucháte Rádio Beat a mně se tady roztáčí další povedený singlík. Sex Tithing, píseň americké rockové kapely Stone Temple Pilots z jejich debutového studiového alba Core. Společnost Atlantic Records vyslala píseň do amerických rádií 14. září 1992 jako debutový a zároveň hlavní single kapely z alba. Umístila se na 23. místě v americké hitparádě album Rock Tracks a byla zpracována i jako videoklip, který se na MTV dostal na 23. místo. Album Core i přes svůj komerční úspěch zpočátku sklízelo špatné recenze. Kapela byla kritizována za údajné kopírování hudebního stylu jiných alternativních kapel, zejména Pearl Jam. Zpětně je Core uznáváno jako klíčové album alternativního roku a zejména grunge hnutí počátku 90. let. Core pomohlo Stone Temple Pilots dostat se do mainstreamu a zůstává jejich komerčně nejúspěšnější nahrávkou dodnes, ať už si kritici říkali, co chtěli.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Na začátku byl především single 21st Century Schizoid Man, píseň progressive rockové skupiny King Crimson, vydaná v říjnu 1969 jako úvodní skladba jejich debutového alba In the Court of the Crimson King. Často je považovaná za charakteristický kousek skupiny. Časopis Rolling Stone ji popsal jako 7,5-minutové prohlášení o účelu díla. Rocková síla, jazzová spontánnost a klasická preciznost, spojená ve službách společného cíle. A taky jako raný příklad heavy metalu. Píseň kritizuje válku ve Vietnamu. Kytarista Robert Fripp před živým uvedením sarkasticky poznamenal, že píseň je věnována tehdejšímu viceprezidentovi Spojených států a americké politické osobnosti, kterou všichni známe a milujeme. No a je to jeden z mála singlů, jenž King Crimson vydali. Ony gramofirmy na singly nemilovali právě 7-minutové skladby, a tedy rozhodně mají těch singlů na kontě méně než alb. A rozhodně tenhle je první.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Jak usnout v takových vedrech, jaká právě teď prožíváme? Existuje třeba metoda kognitivního míchání. Princip spočívá v tom, že si v mysli rozkládáme náhodná slova na další asociace a obrazy, čímž přerušíme souvislé přemýšlení a navodíme stav podobný usínání. Technika má mozek zmást a přepnout ho z logického režimu do chaotického toku představ, který připomíná mikrosny. Kouřimský skanzen otevřel novou vstupní budovu za 45 milionů korun. Ředitel regionálního muzea v Kolíně Vladimír Ryšling k tomu říká.
2: Budova obsahuje muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě dost chybělo. Máme tam také zázemí pro zaměstnance, toalety pro návštěvníky a vlastně ty další přidružené záležitosti. Jinak ten objekt tady vlastně otvíráme k tomu 50. výročí otevření skanzenu pro veřejnost.
1: Auta v létě výrazně přispívají k přehřívání měst. Motor, výfuk i rozpalená karoserie zvyšují teplotu vzduchu a zesilují efekt tepelných ostrovů, a to i když stojí. Výrazný vliv má i barva vozu, tmavé povrchy ohřívají okolí více než světlé. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
3: Máme 8 minut po 17. hodině, čas běží, nicméně my stále máme singlový víkend. Runway je debutový singl americké kapely Bon Jovi. Původně byl nahraný v roce 1982 pro takzvané Power Station demos na začátku kariéry zpěváka Johna Bon Joviho, na kterém zpěvák vystupoval s doprovodem studiových hudebníků. John Bon Jovi si vybral studiové muzikanty, kteří v té době nahrávali s jinými umělci, kteří studio využívali. Tihle hudebníci se stali známými jako The All Star Revy. Píseň se v roce 1983 stala překvapivě rádiovým hitem, což vedlo k vytvoření první řádné sestavy Bon Joviho pro krátké turné. Místní rozhlasová stanice The Apple totiž ve spolupráci s Univerzitou St. John's vyhlásila soutěž o nejlepší amatérskou kapelu. Poté, co píseň soutěž vyhrála, se v létě 1983 stala právě o ním býstním hitíkem. Runway se tedy stala i prvním singlem z debutového alba kapely se stejným názvem. Začátkem roku 1984 se dostal do top 40 hitparády Billboardu a stal se prvním hitem kapely v top 40 ve Spojených státech.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: Hardrockové kapely nikdy moc singly nehýřily, ale na přelomu 60. a 70. let, zejména pro začínající skupiny, to bylo nutností. A programu firmy zkušebním balónkem. Zda má smysl do interpretů investovat nadále. Ač se to zdá neuvěřitelné, i Yes byl kdysi začínající kapela. Po svém založení v létě 1968 skupina rozsáhle koncertovala po Velké Británii se sety, které obsahovaly jak originální materiál, tak různě upravené coververze. V březnu 1969 podepsali smlouvu s Atlantikem a nahráli své první album v londýnských studiích. Deska Yes pro zajímavost obsahuje coververze písní Every Little Thing od Beatles a I See You od Birds. Album Yes se setkalo s pozitivním ohlasem kritiků ve Spojeném království i Spojených státech, ale komerčně úspěšné nebylo a v žádné z těchto zemí se neumístilo v žebříčcích. Vyšlo ve Velké Británii 25. července 1969. Jeho vydání ve Spojených státech následovalo o půl roku zhruba později. Sweetness byla vydána jako hlavní single alba a celkově taky samozřejmě první single kapely. Kytarista Peter Banks s tím nesouhlasil, protože si myslel, že je to píseň, která vůbec ze všech nejméně reprezentuje styl kapely.

0: první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Je 6 minut po půl šesté, posloucháte Rádio Beat a krásný podvečer vám přeje Tomáš Písař. A pokračujeme v naší singlové jízdě. Hostit je píseň anglické kapely Def Leppard. Byla vydána jako single předtím, než kapela nahrála své debutové album. A jde i o jinou verzi, než se objevila na následující velké desce, kterou produkoval Nick Tauber, kterého si kapela vybrala kvůli jeho předchozím klientům, zejména Thin Lizzy. Dvě další písně, Rock Brigade a Glad I'm Alive, byly nahrány během stejných frekvencí, ale odložili je k ledu, protože management kapely nebyl spokojený s produkcí, což vedlo k vytvoření sedmipalcového singlu Lost It, ten nám tady právě teď se roztáčí, namísto plánovaného čtyřpísňového EP. Ačkoliv se Def Leppard téměř odmítali k prvnímu albu vracet, Lost It i tak občas hráli živě na některých nedávných turné od roku 1999 až do současnosti. Ostatně je to jediná píseň z tohoto alba, kterou koncertně hráli i v pozdějších letech.

0: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: No a my se zase na chviličku podíváme na domácí scénu, ne? Tohle teda nebude o singlu, ale o podivném patvaru. Albíčku složeném ze dvou EP desek. Neb tlaky proti Big Beatu se v 80. letech vyvalily kolikrát dost nečekaným způsobem. Skupina Jasná páka se kvůli kombinaci Seznamu zakázaných kapel a článků v časopise Tribuna octla na černé listině. Celorepublikový zákaz hraní, odstoupení zřizovatele, no a z těchto i jiných důvodů nervózní atmosféra v kapele vedli pomalu k jejímu konci. Leč konec může znamenat i nový začátek. Michalu Ambrožovi v sestavě zůstali Jan Ivan Vinč, kytarista Vladimír Zatloukal a zpěvačky Markéta Vojtěchová a Zdena Pištěková. No a po doplnění dalším personálem byla na světě Hudba Praha, která se během druhé poloviny 80. let vypracovala do pozice jedné z nejoblíbenějších pražských klubových kapel. Jezdila se svými písničkami po celé republice, hrála nejen po klubech a kulturních domech, hospodách i openérech na venkovských tancovačkách. Popularita kapely byla v té době tak obrovská, že dokonce některé její písničky byly vydány na oficiálním nosiči. No ale aby to nebylo úplně jednoduché, z plánovaného LPčka sešlo a místo něj se v krámech objevila zmíněná bizarnost. 8 písniček, pokud si dobře pamatuji, na dvou malých deskách. Připravené album se však přece jen objevilo na kazetě a poněkud okleštěné. No a teprve později už v 90. i na CDčku. Jen teď nevím, zda vám píseň je divnej, posílám ze singlu, když je na něm více kousků. No, ale hrálo to rychlostí 45 otáček za minutu. Tak snad jo.

UFO nám dospívali o své Highway Lady 2 minuty před 18:00. Posloucháte Radio Beat a krásný sobotní večer vám přeje Tomáš Písař. No a na co by vás mohlo třeba zajímat, mám tady jednu pozvánku, která mě přes SMS-ku dorazila. Tak tedy kapely Koda a Kašpar budou dnes hrát ve Svratce u Hlinska, a to v rámci poutě. Začátek koncertu je ve 20 hodin. Budete tam mít teplíčko, i když tam nebyl ten dnešní rekord, protože ten už na mě tady svítí, že byl překonán historický český teplotní rekord. Dnes v Doksanech naměřili 40,6 stupně Celsia. No a jak pak bude zítra? Skoro jasno až polojasno, na západě večer možnost lokálních bouřek. Denní maxima opět mezi 36 a 40 stupni Celsia s větrem proměnlivých směrů. Sluníčko zítra vychází 6 minut před 5:00 raní a zapadá v 21:15. Biopředpověď je na zítřek na 3. stupni, což asi bude těmi vysokými očekávanými teplotami, no a prý také výskytem bouřek. No a bacha, protože dnešní pronostika hlásí, jaké počasí se na Ladislava ukazuje, takové se po 7 neděl objevuje. Takže pánbu s náma a zlý pryč. A když už jsem Ladislava zmínil, tak všem Ladislavům všechno nejlepší k svátku, stejně jako Ladislavám a taky Samsonovi.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se bude konat od 3. do 11. července, bude uvedena digitálně restaurovaná kopie tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Uvádění světových premiér digitálně restaurovaných snímků domácí kinematografie započala na Karlovarském festivalu před 15 lety. Cílem prý bylo upozornit na snímky režisérů, jejichž poselství patří nejen do Zlatého fondu kinematografie, ale i v dnešní době dokáží promluvat k novým generacím diváků. Umělecký ředitel festivalu Karel Och nám k tomu řekne víc.
4: Film, který je s géniem loci Karlovarského festivalu, spojen mimořádně, protože se natáčel v ulicích Karlových Varů i v Grand Hotelu Pup. Jde o tragikomickou moralitu Věry Chytilové, kopytem sem, kopytem tam, a říkám Věry Chytilové, ale jedním dechem musím dodat Věry Chytilové a divadla Sklep, tedy konkrétně Davida Vávry, Tomáše Hanáka a Milana Steindlera, kteří se na filmu podíleli nejen jako spoluautoři scénáře, ale i v rámci různých samozřejmě improvizací, které samotné natáčení proslavili i vlastně výsledným obrazem filmu.
3: Starodávný dub spojovaný s legendou o Robinu Hoodovi uhynul. Strom v Sherwoodském lese rostl podle odhadů skoro 1200 let a patří mezi nejstarší svého druhu v Anglii. Velký dub, jak zní doslovný překlad anglického názvu přírodní památky, podle legend zbojníkovi skýtal úkryt. Prý užíval jako svou skrýš jeho dutý kmen, který způsobila dřevokazná plíseň. Navzdory snahám ochráncům přírody tato památka poslední roky odumírala. Přestože přesná příčina není zatím známa, pravděpodobně jde o kombinaci několika faktorů. Kromě klimatických změn, včetně nedávných vln veder a sucha, pak k situaci přispěla i vysoká návštěvnost v okolí stromu. Velký dub dokázal do Sherwoodského lesa přilákat miliony návštěvníků. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Ano, pokračujeme v našem singlovém víkendu. Máme 8 minut po 18. hodině. Tomáš Písař vám přeje příjemný večer při poslechu Rádia Beat. A mám tady Accept, což je debutové studiové album německé heavy metalové kapely. Pozor, překvapení. Accept. Bylo nahráno v roce 1978 a vydáno začátkem 79. u západoněmeckého labelu Brain Records. Kytarista Wolf Hoffmann později vzpomínal na debut jako na pouhou sbírku písní, které kapela vytvořila během svých formativních let bez skutečného zaměření. Říkal, hráli jsme jen písničky, které jsme hráli vždycky. Byl to materiál, který se nashromáždil během prvních několika let naší existence a byla to směs nejrůznějších věcí. Také vzpomíná, že se ho prodalo kolem 3000 kopií. Zpěvák Udo Dirkschneider vyjádřil při zpětném pohledu nespokojenost právě s prvním počinem skupiny. Samozřejmě to pro nás bylo velmi vzrušující, když jsme poprvé vstoupili do nahrávacího studia, ale zároveň to bylo zklamáním. Nicméně single Lady Lou z roku 1979 byla vůbec prvním komerčním úspěchem Accept. Vyšla jako sedmipalcová SP deska a stala se výraznou skladbou z jejich stejnojmenného debutového alba.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
3: Foreigner je jednou z nejprodávanějších kapel všech dob s celosvětovým prodejem přesahujícím 80 milionů desek. Zpěvák a kytarista Mick Jones vymyslel název skupiny, protože on, Elliot a McDonald byli Britové, zatímco Graham, Greenwood a Gagliardi byli Američané. Což znamenalo, že aspoň polovina členů by byla považována za cizince bez ohledu na zemi, ve které by se nacházeli. V roce 1977 vydali Foreigner své debutové album s názvem kapely. První ze šesti po sobě jdoucích alb, které získaly multiplatinovou certifikaci a dosáhly vrcholu top desítky ve Spojených státech. Z alba se dostali dva singly do americké top desítky. Nám teď ovšem jde o Feels Like the First Time, páč ten byl první.

0: ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: Nevím, někdo z vás býťáků mi poslal SMSku, ať sem vnutím kysáky. No jo, není problém, sem kysáky ani nemusím nutit, stačí je pustit, tady prohrabuju ty singly a samozřejmě i Kiss měli první single, jenom chlape, nevím, jestli nebudeš náhodou zklamaný, protože to bude trochu jiné asi, než čekáš. V roce 1974 vydala hardrocková kapela Kiss své debutové a tedy jak obvykle eponymní album. Deska se potýkala s udržením v hitparádách a kapela potřebovala single, který by jí pomohl. Neil Bogart, zakladatel nahrávací společnosti Casablanca Records, věděl, že single by desku mohl zachránit. Nařídil kapele nahrát skladbu Kiss in Time v naději, že dosáhne stejného úspěchu jako původní verze amerického rock'n'rollového zpěváka Robbieho Ridla, vydaná v roce 1959. Písničku značně překopali, zejména do textu vecpali Detroit a omezili něžnosti. Skladba Kiss in Time vyšla 3 měsíce po původním vydání alba, ale na desku se dostala až v červenci 1974 a nedosáhla ani zdaleka takového úspěchu jako Ridlův originál. Ovšem titul prvního singlu Kissáků ji nikdo nevezme.

0: tří z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: Milé býťačky, drazí býťáci, roztomilá býťáčata, máme 6:45. Sobotu 27. června a od mikrofonu Rádia Beat se s vámi pro dnešek rozloučí Tomáš Písař. Už teď vám mohu slíbit, že zítra ráno v 8 si dáme první single k vínu, tak se těšte. No a na závěr sobotní singlové historické hitparády něco českého, ne? Skladba O hory, O hory je ikonický hit české víceméně artrockové kapely Stromboli v čele s kytaristou Michálem Pavlíčkem a zpěvačkou Bárou Bazíkovou. Píseň vyšla v roce 1987 jako samostatný single na B straně s písničkou Carmen u vydavatelství Panton. A jak to bývá, lehce se odlišuje od verze albové.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Pohodový sobotní večer všem bíťačkám, bíťákům a samozřejmě taky bíťatům, kterým začaly ty nejlepší dva měsíce v roce, přeje Radek Lajtl. Všechny vás opět vítám v našem bíťáckém výčepu a doufám, že vám roková pípa aspoň trochu pomůže přežít to peklo za oknem. Vaše tipy a nápady na to, jakou oblíbenou kapelou se osvěžit a vůbec to, co byste si odteď až do 23. hodiny chtěli poslechnout, to mi posílejte jako obvykle na SMS bránu 720 001 222 anebo na mail studio@radiobeat.cz. Povídat si můžeme na lince 210 32 33 34 a komu by ani tyhle tři možnosti nestačily, pro toho je tady ještě aplikace Rádia Beat, kterou máte určitě všichni ve svých mobilech. Přes tu mi můžete psát, volat a ještě navíc poslouchat třeba rockovou pípu, kterou dneska odstartuje kapela Boston.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Když jsem si tady pročítal vaše SMSky, které už jste mi stihli odpoledne poslat a hledal jsem nějakou, kterou bychom zahájili dnešní rokovou pípu, našel jsem jednu, která se přesně na ten začátek hodí. Ahoj Radku, dlouho jsme neslyšeli Pepu Satrianiho. Poprosili bychom třeba o Summer Song, když už se to dneska tematicky hodí. Děkujeme studnaři ze Všenor. No, mám dojem, že ten Pepa Satriani při skládání tohohle songu určitě neměl na mysli letní den, jaký zažíváme právě dneska. Ale i tak děkuju do Všenor za tip na tuhle parádní záležitost. A posílám ji na úvod dnešní rokové pípy jednak všem, kdo si užívají to teplíčko někde u vody, ale speciálně těm, kteří rokovou pípu poslouchají v práci a navíc ještě třeba za volantem. Tak před těma zvlášť klobouček dolů.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, poprosím o totální nasazení a píseň Samovar. Ty vedra jsou příšerný, asi z bazénu nevylezu ani v noci. Díky, Aleš. No, Aleši, samovarem se teda taky moc neschladíme. Nicméně tuhle skvělou parodii já teď samozřejmě rád pošlu všem fanouškům nejenom totálního nasazení, ale hlavně fanouškům Manover. Doufám, že se nebudou na totáče zlobit, že si vybrali zrovna tuhle písničku a tak jako lehce a vtipněji sparodovali. Takže všem, kdo si dokážou udělat srandu ze svých idolů, posílám Samovar.
2: I'm the Metal King.
3: Ať ty

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady zase Oldřich z Islandu. Teď tady zrovna prožíváme polární den. Slunce je 23 hodin ve vzduchu, prostě na obloze. A na hodinku si jde na chvilku dolů. Ale stejně není tma. Každopádně dal bys něco teda severskýho sonátu Arktiku Myland? Šlo by to?
2: Ale to víš, že by to šlo, Oldo. A já ti děkuji, že ses ozval z chladného Islandu a my si teď aspoň tvým prostřednictvím můžeme dát něco malinko chladivého, něco arktického a třeba nám to pomůže srazit to horko, které teď venku je. Sonáta Arktika Myland.

0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, pane Radku, náš skvělý výčepáku. Jsem moc rád, že v tu výhni večerní se slyšíme a rád bych samozřejmě všem výťákům a to tebe požádal o spuštění trošičku malonko vypalovačky od Lennyho Kravice a Jaggera a doufám, že se oklepou trošku pavučiny na reproduktorech a že trošku ten večer, který je skutečně splaven, oživíme nějakou rychlejší muzikou. A ještě, jestli můžu, mám tady mladou, krásnou paní Stáňu a tu samozřejmě zdravím, protože ona je věrná posluchačka Rádia Beat a taky se těší, až tohleto uslyší.
2: Já tuším, kterou písničku myslíš, to je to God Gave Me Everything I Won.
1: Výborně, ano, řekl jo, to jo. Naprosto.
2: Mick Jagger a Lenny Kravitz, jo. Tak to si myslím, že zase oživí trošku náš výběr muziky, no a jestli se repráky zbaví prachu, to už záleží na tom, kam až to volume otočíme doprava.
1: Ano, já doporučuji co nejvíc doprava.
2: Ano. Je to jako recept na pořádný vychutnání muziky, takže ano. Záleží.
1: Jsem nadšen, skvělý, moc děkuju za tu možnost a těším se, že se zase uslyšíme.
2: Já děkuju a těším se třeba hned na další sobotu, až zase vybereš něco pořádnýho.
1: Díky moc, hezký večer.
2: Tobě taky, mějte se a přežijte to ve zdraví. Ahoj.
1: Ano, nápodobně, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Martin, ahoj Radku.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Moc děkuju, já bych zase opět po čase pozdravil mýho kamaráda, našeho velkého kolegu a prostě mentora Edu Drdu. Rád bych mu popřál dál hodně zdraví, štěstí. Chtěl bych mu hrozně držet palce, protože bojuje trošku se svým zdravím.

0: ním a jsme s ním, fakt mu fandíme a čekáme jeho brzký uzdravení a budeme rádi, když si ho přivedeme mezi sebe do kolektivu a budeme s ním sdílet nějak dál jeho prostě život a budeme mu fandit co a dál, jak to bude fungovat.
1: Dobře, a co jsme,
0: všechno,
1: co jsme pro něj vybrali za písničku tedy?
0: Tak jestli můžu poprosit Kvítkovo kvarteto Pražský démon a ještě bych pozdravil jeho paní, která s ním všechno sdílí a jí hrozně držím palce, protože je to skvělá paní.
1: Dobře, takže Edovi posíláme Pražského démona a samozřejmě i za mě přání, aby se co nejdřív zase vrátil mezi vás, aby měl prostě lepší dny zase. Tak.
0: Moc děkuju, Radku, moc děkuju, držím všem palce, pozdravím Radio Beat a skvělý dny přeju.
1: Tobě taky.
0: Děkuju, díky moc, díky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Renata. Volám z chalupy u Máky.
2: Tak a jaké máte přání, Renato?
1: A ráda bych si objednala písničku Belladonna od UFO.
2: A chcete ji někomu poslat, nebo jen tak pro radost, pro sebe?
1: Chtěla bych ji poslat všem, kteří poslouchají dneska večer.
2: Já se jenom zeptám, jak vy jste dneska prožila ten den?
1: Částečně v kolonách, protože jsme jeli do Třeboně a jsme kousek od Třeboně na chalupě a částečně u bazénu.
2: U toho bazénu to bylo, předpokládám, lepší.
1: Nějaké víno do toho, takže dobře.
2: Takže pohodička. Dobrá, takže přeju, ať ten večer hezky pokračuje, no a třeba se zase někdy ozvěte a můžete zase vybrat nějakou pěknou muziku, podělit
1: děkuji.
2: Se s námi.
1: Děkuji moc.
2: Není zač, mějte se hezky a užijte si ten letní krásný večer.
1: Taky, děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Pavel. Chtěl bych naškom do tohoto pařáku vyloženě zahrát něco Jirky Schellingera, aby jsme se schladili, jestli by to šlo.
2: No tak jestli to má být od Jirky Schellingera něco na ochlazení, tak samozřejmě první, co mě napadne, Jahody mražený.
1: Jo, super, super, jo, to si myslím, že asi jo, určitě. Je doba kompotů, takže využijem mraďáku jahod a jdeme na to.
2: Děkuju za tip, děkuju za zavolání a mějte se hezky, užijte si krásný letní večer.
1: Jo, vám taky, sice je to ve studiu, ale doufám, že máte klimu aspoň.
2: Jo, jo. Tady je příjemně, teda musím říct, že...
1: Jo, tak super, to je dobře zas, že tam máte jako příjemně. Jo. To je v tomto paráku fakt, to já nezávidím nikému, kdo musí být v práci, tak.
2: No ještě navíc být v práci, no to,
1: tak,
2: to už
1: tak.
2: Vůbec.
1: No,
2: takže
1: to...
2: pokud někdo ještě pracuje, tak my mu teď pošleme Jirku Schellingera a může se třeba ochladit těma jahodama mraženýma.
1: Ano, souhlas, děkuju moc. Díky, mějte se, na shle.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Jak tady občas v rokové pípě s Beaťáky vzpomínáme na koncerty, které jsme nedávno viděli, tak já bych si teď s vaším dovolením taky vzpomněl na koncert, který jsem viděl teď v úterý a z kterého jsem se vrátil úplně totálně nadšený. A byly to Def Leppard, na který jsme se zajeli podívat do takového kultovního místa všech rockerů, do místa, kde se v 80. letech odehrávaly ty největší rockové festivaly a koncerty, a sice do Dortmundu, do Westfalenhalle. A Def Leppard tam předvedli výkon, který, no, musím říct, mě vyrazil dech. Jakože už jsem toho viděl hodně, slyšel hodně, ale tohle byla naprostá pecka. Ten koncert byl dokonalý, jak hudebně, tak vizuálně a hlavně zvukově. A musím říct tedy, že jsem si nikdy nemyslel, že můj nejhlasitější koncert budou právě Def Leppard. Ale bylo to tak to 1% pod hranicí bolestivosti, ale zvukově naprosto čistý, takový ten, jak tomu zvukaři říkají, brutální křišťál. Tak to přesně jsme zažili teď v Dortmundu. Neúplně teda všichni z toho byli nadšený, protože když jsem se díval na tribuně kolem mě, tak pár starších posluchačů se tam zacpávalo uši, ale já jsem si to teda užíval neskutečným způsobem. Ten zvuk byl fakt dokonalej a to, co předváděli muzikanti, já bych teď řekl, že jsou asi možná v životní formě, i když je to divný, oni všichni, že jo, nějakým způsobem stárnou, ale to, co předvedli, a hlavně Elliotovi, jak to zpívalo, no, to bylo prostě neskutečný. Takže 2 hodiny naprostýho hudebního orgazmu. Všem doporučuju, kdybyste někdy měli možnost a tuhle kapelu někde v dosahu jste mohli navštívit, neváhajte a jeďte, protože fakt to stálo za to. A já bych si teď pustil jednu písničku, která taky zazněla v Dortmundu naživo, a sice jeden starý hit, Fotograf.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer. V neděli měl pohřeb rocker Láďa Veselý, zvukařská legenda z Teplic. Rádi bychom mu chtěli nechat zahrát poezii z Beat od Luboše Pospíšila. Děkujeme, zdravíme všechny beatáky a Láďu tam nahoru. Kapela Ono si to sedne. No, bohužel, asi i ta nebeská kapela tam potřebovala dobrýho zvukaře. Takže Láďovi teď na přání jeho přátel posílám tam nahoru poezii z Beat a ať mu to tam hraje jako tady dole.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu B.
1: Do začátku druhé hodiny dnešní rockové pípy jsem vám vybral Robina McAuliho. No a kdo bude ten další, o tom už zase rozhodnete vy sami. Takže pište a volejte, ať máme čím naplnit další tři hodiny rockové pípy. Pohodový a ničím nerušený poslech vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Po další době se nám zase ozval náš pravidelný posluchač Dušan z New Jersey. Ahoj Radku, za chvíli vyrážíme na pláž. No, to se tak někdo má. Samozřejmě Rádio Beat bude s námi a proti slunci zafunguje kšeltovka beatu. Kkdyby to šlo, pust prosím Bad Heart, skladbu Better Man, pro Šárku, Elišku, Miu a všem přátelům do Plzně. Přejeme krásnou šichtu a spoustu hezkých písniček od posluchačů Dušan z New Jersey a dnes ještě navíc z pláže Belmar. Tak já zdravím ty plážové povaleče, no a aby ta pohodička byla ještě větší, posílám tam Bad Heart.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: A dobrý večer, zdravím všechny posluchače rádia Beat, zdravím tě do studia a všechny skvělé beaťáky. Jsem velmi rád, že jsem se dovolal. Jsem v šoku.
2: Dobrý,
1: já... rád zahrát. No, jednu z nejlepších, nejoblíbenějších, perfektních kapel z našeho mládí, Ejšu.
2: No.
1: Ace on the Bridge, až je to možné.
2: To se mi udělal radost, protože to je i moje oblíbená kapela, to pustím moc rád. A tahle písnička, to je, myslím, jedna z těch posledních, kterou ještě natočil John Wetton.
1: Budu moc rád, chtěl bych to věnovat všem byťákům, tobě do studia, protože hraješ perfektně, vždycky si užívám sobotní večer.
2: A, děkuju.
1: A ať je dobrá nálada, ať se všem daří, ať je co nejdelší sobotní večer.
2: Skvělý přání. Tak jo, tak doufám, že se to všechno dneska povede. Já ti děkuji za výběr muziky a Ejžu určitě pustím rád. A když zase budeš mít nějaký podobný tip, ozvi se.
1: Dobře, děkuju. Mějte se všichni.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, pane výčepní, tady Jarda z Velkých Losin. Potřeboval bych něco na schlazení, třeba zimní královnu. Tohle hnusný počasí je mazec. Sedíme ve sklípku, kde mám 21 stupňů a u pivka poslouchám rádio Beat. Děláš dobře, Jardo, samozřejmě, to jako věřím, že ve sklípku je dobře. Sedmý schod taky asi funguje. No a jestli tě ještě v tom sklípku schladí zimní královna, hele, můžeme to vyzkoušet. Tak tady posílám, třeba to zafunguje i na ostatní býťáky.

0: Ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: A u vašich SMS-ek ještě zůstaneme, mám tady další. Zdravím výčepního a prosím o kapelu Accept Generation Clash a chtěl bych to poslat pro dobrou náladu do naší hospůdky Studánka u Tygřice. Moc díky, Pepa Střebíče. Novida, někdo tráví večer ve sklípku, někdo ve studánce, všichni se potřebujeme nějakým způsobem ochladit, abychom přežili, protože zítra má být ještě hůř, ale zítra je daleko, teď je sobotní večer, pojďme si ho užít třeba s kapelou, kterou vybral Pepa. Takže do Třebíče, do Studánky teď směřují Accept Generation Clash.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: A do třetice ještě jedna SMSka. Koukám, že taviči se nepotřebují ochladit, spíš naopak nabádají mě k tomu, abychom to pořádně rozjeli s nějakou žhavou peckou od Kiss. Vybrali Rockin' in the USA. Inu proti gustu žádný dišputát. Někdo hledá dneska stín a chládek, někdo naopak pořádně žhavý beat. Proč ne? Může fungovat obojí. Takže tavičům a všem fanouškům Kiss teď posílám Rockin' in the USA.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, ahoj. No, já bych chtěla pro všechny posluchače tu a hlavně pro posluchače, který teďka právě vyšli ze školy a už se těší na prázdniny, zahrát nějaký brazilský power metal, protože tam je teplo, tak bych vybrala nějakou tu Angru, nejlíp z alba Angel's Cry.
2: Zajímavý tip, Angru, to jsme snad tady ještě neměli, nebo aspoň já jsem ji ještě nepouštěl, takže to by mohlo být zajímavý oživení. Já jsem teda spíš myslel, že budeme hledat písničky na ochlazení a my jsme naopak zamířili do žhavé brazilské džungle.
1: No.
2: Tak dobře,
1: tak
2: dobře.
1: Tak to by povedlo vybrat něco, co jste hráli ještě.
2: No, samozřejmě, no, to jako...
1: Já jsem

0: právě vybrala tu Avantazii ten minulý týden, tak teďka jsem se trefila do něčeho.
1: Dobrý, tak dáme Angru. No a já ti děkuji za tenhle tip. Prostě bude to pro všechny, kdo mají rádi brazilský power metal a kdo místo ochlazení se potřebují pořádně rozvášnit.
0: Přesně tak. Děkuju.
1: Měj se, ahoj.
0: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: No čau rádio, tady Jirka Luka.
2: A nazdár, pravidelný posluchač, pravidelný přispěvatel. No, vítám tě ve vysílání. Co jsi vybral dneska?
1: Hele, mám tady návštěvu z Varu, já jim říkám Varani, vždycky přijdu z Varu. Měli by přání, jestli bylo možný Terni, blízko nás, to už dlouho nebylo, vík.
2: No, jo, tak to si Varani vybrali dobře, no.
1: Tak jo,
2: tak hele, Varani přijeli Varany, Klukanům, a... jo? Nebo jak se jo. U vás říká? Lukani?
1: Ne, my jsme jmenovali Loučáci.
2: Loučáci, aha, dobře, tak... Tak pro Varany a Loučáky dáme starý Kern blízko nás, osvěžíme si zase vzpomínky na naše mládí.
1: Jasný.
2: No a předpokládám, dobrý. Že vy to tam trávíte někde s něčím dobře vychlazeným a dobře vyuzeným.
1: Dobře vychlazeným a rozpálaným grillem. Takže to mě teče jako z vola, víš, proč jako? A jo, jinak pohoda, no.
2: Jinak pohoda. Tak jo, hele. Tak dáme,
1: tak tohle,
2: dáme
1: pro k tej pohodě. Pro Varany.
2: Jasně, dáme k tej pohodě ještě pořádnej Big Beat.
1: Dobrý, tak jo, díky, čau.
2: Ahoj.

0: Holka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Petr. Já jsem se volal.
2: No, dovolal. Tak,
1: ježiš,
2: jaké máte přání?
1: To je paráda. Nechal bych zahrát pro vás, pro všechny býťáky, pro ty, co dneska přežili to hrozný horko, a něco Ronnie James Dio.
2: Jo, určitě něco vyberu. Myslíte ze Sabatama z Rainbow nebo solovku nějakou?
1: Solovku.
2: Spíš solovku. Dobře, tak zapátráme v jeho solových věcech.
1: A že to ještě posílám všem, co točí kolečkem u autobusu, obzvlášť Romanovi.
2: Na ty už jsem taky vzpomínal, protože mají všichni můj obdiv. Kdo teda dneska musí pracovat akord, ještě když u toho řídí, tak...
1: Ano.
2: To si zaslouží jenom obdiv.
1: Já jsem to přeženu jenom doma. Děkuju za písničku a přeju hezký zbytek večera.
2: Vám taky, užijte si ho nejlépe někde v chládku a s něčím chlazeným.
1: Tak, přesně, to už tady taky máme. Ale hezký večer a všem býťákům ahoj.
2: Ahoj, díky.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Čau Radku, tady býťák Tom z Brna.
3: Ahoj, ahoj Tome, ahoj. Tuším, že si voláš, ano, o svoji oblíbenou kapelu. Trefil jsem se.
2: Přesně tak, ano, přesně tak.
3: Tak co to bude dneska?
2: No dal bych si tu Minutes to Midnight, taková historka u vás, nebo historka, píš taková z Paříže, že hráli teďka v pondělí v Paříži Iron Maiden a během tady ty skladby normálně vypli proud. Na hodinu to pak nahodili, jako dobrý, pokračovali, ale nezahráli přídavky, protože museli to zrušit, museli, vlastně tam byli ti francouzští policajti, no, takže...
3: Jo, policejní hodina taková, jo.
2: Spekuluje se o tom, že by mohli vydat jako DVD tady z toho, tak já pevně doufám, že to tak bude, abych měl vzpomínku tady na tuto fantastický turné, který já teda považuji za jedno z nejlepších v jejich kariéře.
3: Dobře. Tak jo, takže si dáme si teda Two Minutes to Midnight.
2: OK.
3: Jako připomínku Iron Maiden a třeba jako takovej předkrm na to DVDčko, který budou z toho točit, jo?
2: OK, tak jo.
3: Dobře, tak díky za tenhle tip. Myslím si, že potěšíme nejenom tebe, ale i Jirku s Alčou a další fanoušky, Janu Adamovou a všechny, kdo dneska poslouchají a těší se na Maideny.
2: Tak jo.
3: Tome, měj se hezky. Ahoj.
2: Měj se taky a přežijte si tropický vedra všichni.
3: Jo, snažíme se.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Ještě předtím, než druhou polovinu dnešní rockové pípy otevře kapela Austin Gold, tak vám jenom připomenu ta důležitá čísla pro dnešní večer. Důležitá tedy v případě, že byste taky chtěli přispět do playlistu následujících dvou hodin. 720 001 222, to je číslo SMS brány, a 210 32 33 34, to je linka sem do studia, kde na vaše zprávy, tipy a přání už netrpělivě čeká výčepní Radek Leitl a přeje vám pohodový poslech další várky z rockové pípy.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím tě, krásný večer, Roman. Ahoj, Radku, prosím tě, mohl bych tě poprosit o tuhle stíny na duši. Pro všechny kačerovský kolegy, kteří dneska museli sednout za ten příšerný rozpálený volant autobusu. No,
2: my jsme
1: teď
2: tady...
1: tak mi posílal teploměr 41, no.
2: 41, no, to je hezký. Mm.
1: A to je venkovní, to není vevnitř. No, takže asi takhle.
2: Jo, před chvilkou jsme tady zrovna debatovali s někým taky, jak musí být krásně za kulatou lopatkou.
1: No, právě. Ale jako, že bych klukům jako vyřídil, že ať se držej a že to teda tady jako za ně trpím, jako jo, při tom Kozlovi a dí Krkovici prostě já se obětuju, jako co bych pro ně neudělal, jo.
2: Takováhle oběť, jo, no to tě lituju.
1: Šílený, no. No ale nezávidím jim dneska vůbec.
2: Teda. Ne, to vůbec, no. Já jsem měl odpoledne jenom Plzeň Praha, úplně mi to stačilo. Jo, to byla hodinka v klimatizovaném autě.
1: Tak, přesně, no.
2: No, ale nějak to musíme přežít, tak no, jsi jasný, říkal, ty no, na to máš no. Ten recept, že jo?
1: No, já trpím tady, no. A v čátka nás toho vedra vyvedou trošku, tak...
2: Jo, ty se už
1: a jinak, postarej. Že tu písničku vybrala tříletá vnučka, jo, tak ať si toho kluci vážej. No.
2: Dobře.
1: Ale hezký večer a...
2: Tak to tam,
1: přežijou,
2: tak to. A ty to tam taky nějak přežij, s těma vnoučatama.
1: Jasný, hele, díky a hezký večer.
2: Tobě ahoj. Taky, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Radku, ahoj, Martinovi, čau, čau.
2: Nazdár, ahoj, ahoj.
1: Hele, Ráďo, prosím tě, chtěl bych něco zahrát. Sedíme tady na balkoně s rockerom a bubeníkem drtím oslá s jeho původnou ženskou Lenkou, s mojí manželkou Vilčou a s ním tu i já. A je horko, máme tady nějaký takový párty docela dobrý. A jestli by se mohl zahrát nějakou pecku od Hello Lele. Jo, dobře, ty, no, něco z těch klíčů tam je.
2: Něco vyberu, jo?
1: Určitě, hele, měj se hezky, hele, zdravíme teď všichni na balkoně.
2: Jo, já vás taky zdravím.
1: Zdravíme Radio Beat, jo?
2: Měj ano,
1: hezky, ahoj.
2: Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj, děkujeme, dík, čau.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, tady se le, prosím tě, můžu poprosit o písničku?
2: No, to víš, že jo? Kterou jsi vybral?
1: Ale vybral jsem si, aby všichni byli v klidu, tak od kapely Echt, jenom klid, ať mají všichni klid.
2: Tak, klid a pohodičku.
1: Ano.
2: A chládek ještě taky dneska, teda speciálně.
1: No, ať... no, jakž takž, no, no. No, chládku to člověk nenajde.
2: No, musíme
1: dobře,
2: to nějak přežít.
1: To víš, že jo, jenom klid.
2: Jenom klid, přesně tak.
1: Jenom klid.
2: Hele, díky za výběr, za chvilku tam pošlu Echt, ať máme jenom
1: děkuju,
2: klid.
1: Já ti děkuju, jo, já sám, díky moc, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Po delší době se nám také ozval býťák Kristián. Jsme se tady popovídali hezky a dohodli jsme se, že v tomhle počasí by to opravdu chtělo něco na ochlazení. A když ochlazení, tak Kristián říkal, že by bylo nejlepší zamířit do Skandinávie, abych tam vybral něco třeba od kapely Stratovarius. Takže pro Kristiána a všichni, kdo se potřebují aspoň touhle formou ochladit, tady mám jedny Stratovarius a posílám dobře vychlazenou píseň Unbreakable.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj Rádio, tady Jirka mladší z Luk.
2: Ještě je vás tam víc, nebo ještě někdo bude volat od vás?
1: Ne, já budu poslední. Ale chtěl bych nechat zahrát Turbo, chtěl jsem mít, jestli by to bylo možný.
2: Chtěl jsi mít Turbo, máš ho mít?
1: Dobrá, děkuju.
2: Hele, jak tam probíhá party s varanama?
1: Hele, dobrý, grilluje se, viď?
2: Pije se, ano.
1: Pijeme, no.
2: Dodržovat
1: kuželky, ale dobrý.
2: Jo, dodržovat pitný režim je důležité v tomto počasí, tak doufám, že...
1: To je pravda, no.
2: Doufám, že ho dodržujete. Asi jo, viď?
1: Jo, určitě. Jo,
2: táta na to dohlídne.
1: Jo.
2: Dobrý, hele, tak zdravím tu partičku v Lukách a mějte se fajn, ať to pokračuje jako dosud.
1: Tak jo, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak zase vyberu něco z vašich SMSek. Ahoj rádio, zahraj prosím něco od VASP. Chtěl bych to pro moji manželku, která je po operaci. Děkuju, Harry. Tak pro manželku jsem tady vybral jednu věc od VASP a zároveň s touhle písní jí posílám pozdrav a přeju, ať se samozřejmě co nejdřív uzdraví, ať je všechno zase v pořádku a třeba i k tomu trošku pomůže i tahle věc od Blackyho Lawlese a té jeho partičky.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Tady David.
2: Nazdár, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, čau. Tak já bych si psala písničku na přání, jestli můžu.
2: To víš, že jo, povídej.
1: Tak dáme třeba od Kabátu, kdo ví jestli.
2: Výborně, Kabáty jsme ještě dneska neměli, tak je dáme na tvoje přání.
1: No jo, a jak se máš, jinak jak do služba?
2: Služba je dobře, vzhledem k tomu, že mi tady funguje klimatizace, zatím mi všichni volají, stěžujou si na horko. A jak jsi na tom ty?
1: Jo, docela dobrý, no. Teď jsem přijel do Jablonce, no, tak jsme měli klimatizaci a teď jsem se hned na první pokus dovolal, co se divím.
2: Tak to gratuluju, to máš neuvěřitelnou kliku.
1: Díky a čau.
2: Ahoj, užij si prázdniny.
1: Ty taky, čau.
2: No, já už je nemám.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Rodku. Chystáme se na drony, na prígl. Zonsna rumpluje jako kráva. Hoď nám tam nějakou spršku od Queenu. Dík, Tomáš a Anička, Brno.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Láďa. Mám prosbu, načepuješ nám Rammsteiny?
2: Určitě, a rád. Kterou?
1: Tak já bych dal Firefly. Já si říkám, když někdo běduje, jak je mu teplo, tak ať si uvědomí třeba, že jsou řidiči tramvaje, který sedí za tím velkým sklem vepředu a nemají se kam schovat před sluníčkem.
2: No to musí být strašný.
1: 8, to je jak... 10 hodin na ně pálí sluníčko a většina z nich ani nemá klimatizaci. Tak ať lidi nebědují, ať jsou v pohodě, jsou někde doma ve stínu. Odvezem manželku na noční do nemocnice. Nemají pacienti, nemají klimatizovaný pokoje, mají pleny na sobě, peklo. Takže kdo si stěžuje, že mu teplo, ať je v pohodě.
2: Protože může být hůř, ano.
1: Přesně tak, buďme rádi za to, co máme a vzpomeňte na ty, co se mají podstatně hůř. Hele, tak nějaký ten oheň.
2: Jo, dáme nějaký plavínky.
1: Ale hlavně zdraví všem, pohodu.
2: Tak, zakončíme to trošku optimisticky, všem zdraví, pohodu a dáme si nějaký pořádný Big Beat.
1: A bude líp. Ahoj, díky.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Petr z Olomouce.
2: Ahoj, Petře.
1: Já tě zdravím, Radku. Já jsem jenom chtěl takový to, jestli si pamatuješ, já jsem takový ten uskřipnutý Petr z Olomouce. Víš, jak vždycky mi voláš, když já něco montuju nebo něco takového, posíláme si tady z tehdy ještě budoucí ženou Uriáše a ona mě Vousáče.
2: Jo, ano, uskřipnutý pod topením.
1: Uskřipnutý pod topením, přesně tak. Tak jsem jenom chtěl jako dát na vědomost, že jsme se teda včera vzali.
2: Gratuluju.
1: Dneska máme teda ještě takovou dopíjenou. A vzhledem k tomu, že nepomohlo, člověče, to, když jsme se tak jako okroužkovali, že bychom se zhodli na tom, jestli Vousáče nebo ty Uriáše, takže bychom poprosili tebe, hlavního vyčepního, jestli bys nás rozsoudil, a k té naší svatbě nám vybral buď ty Uriáše, anebo ty Vousáče.
2: Teď to rozhodnu a buď vyhovím jedné straně a druhou naštvu, nebo naopak.
1: Ne, to tak vůbec ne,
2: to je
1: právě.
2: Těžký,
1: my to máme oba dva rádi, ale my se takhle jako škádíme. Takže je to na tobě a my si to tady potom vyřídíme.
2: Dobře,
1: ne s tebou, ale
2: dobře.
1: Mezi sebou.
2: Dobře, tak já nebudu říkat, co tam dáme.
1: Jasný.
2: Pro něco se rozhodnu. A
1: těšíme se na překvapení.
2: Tak, a vy už se nějak o to podělíte.
1: Perfektní, děkujeme moc.
2: Není zač.
1: Mějte se všichni hezky.
2: A vám gratuluju a doufám, že vám to hodně dlouho vydrží v takové náladě a pohodičce jako doteď.
1: Perfektní, my doufáme taky, my jsme o tom přesvědčení. To bude dobrý. Obzvlášť, když nám to přeješ ty. Díky moc.
2: Dobře, tak se mějte hezky. Ahoj.
1: Taky díky, ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Do konce dnešní rokové pípy už chybí jenom necelá hodina, takže jestli máte třeba ještě nějaký nápad nebo tip na kapelu, kterou byste si teď v závěru chtěli poslechnout, pošlete mi SMS-ku na 720 001 222 anebo rovnou volejte 210 32 33 34. Ničím nerušený poslech toho nejlepšího výběru z té nejlepší muziky vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Nazdar, František z Mariny.
3: Nazdar, Františko.
2: Mám tady bráchu Josefa.
4: Pumpu bych to zahral.
2: Vaříme tady teda kotlíku. A jo, pohoda. Že bychom chtěli zahrát pumpu. Taková ta sranda. Od pumpy. Máš tam určitě pumpu.
3: Pumpu tady mám.
2: Pohodě.
4: Pro Frantu z Mariny.
2: No.
3: Takže necháš to na mě teda, jo?
2: Nechám to na tobě a díky moc. A
4: pro Frantu z Mariny.
3: Jasně.
2: A pro všechny bíďáky samozřejmě a pro bráchu mýho tady, co se mnou sedí.
3: Jo, já ho tam, slyším, no.
2: Zima, děláme si vojínek, vy, tak jsme si to tady zahráli. Tak jo, díky moc a měj se.
5: Hej, rob!

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: To tady Ema Zrbna. Ahoj, můžu si teda vybrat písničku?
2: No to víš, že jo, ty můžeš všechno.
1: Díky. Dneska má moje kamoška narozky, tak jsem už chtěla vybrat Red Hot Chili Peppers a nějakou Day.
2: Dobře. Dobře, tak určitě dáme. Mám tady Red Hot Chili Californication, může být?
1: Jo.
2: Takže dáme Californication. No a tobě přeju co? Hezký léto, hezký prázdniny.
1: Jo, taky.
2: Jo, a kámošce taky, užijte si to, no a zase se někdy ozvi a vybereme nějakou pořádnou muziku.
1: Tak jo, tak ahoj.
2: Ahoj, měj se.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. My voláme tady Starasy z Jamnýho a přáli bychom si Shaman's Blues od The Doors na Rockovou pípu.
2: Pokusím se splnit vaše přání a když budeme tady hrát Doors, je to jenom pro vás nebo ještě se s někým podělíte?
1: No, chtěl bych se podělit tady s celou naší rodinou, která tady sedí na terase a poslouchá rádio Beat.
2: Takže si užívejte hezký večer, já vám tam za chvilku pošlu vaši oblíbenou kapelu, no a věřím, že ten večer si prožijete tak jako všichni ostatní, s něčím chlazeným, s něčím dobrým na talířku a ve stínu vychutnáváte krásu letního večera.
1: Je to tak, děkujem.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dneska už jsme několikrát mluvili o tom, jak to mají těžké v tomhle počasí ti, co jsou v práci, a tuplem těžké ti, co jsou v práci a drží se té kulaté lopaty. Já jsem tady už několikrát pro ně hrál dneska, zmiňovali jsme, že mají můj obdiv, ale teď se mi ozvala parta, která je taky v práci a právě pracuje na tom, aby ta kulatá lopata, kterou držíme, aby mohla jet kupředu tak, aby jsme se cítili bezpečně a nic se nám nestalo. Ahoj býťáci, zahrajte nám prosím Hells Bells. Jsme taky v práci a právě teď sečeme trávu na dálnici D1. Děkujeme, zdraví vás cestáři z Domašova. Tak uznejte, že i pro tuhle partu musíme zahrát a Hells Bells teď posílám někam na D1 a přeju, ať se práce daří a hlavně bezpečně.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: No, ahoj, tady Luboš. Já bych si mohl nechat zahrát.
3: No, půjde.
2: No, my jsme včera byli s dcerou na koncertu Guns N' Roses v Berlíně. Bylo to úžasné, ale nehráli tam jednu písničku, která je jedna z jejich nejoblíbenějších, Baby Don't Cry, tak jsem myslel, jestli by to bylo možné.
3: No, to bude možné, to víš, že jo.
2: Ježiš, to by bylo perfektní. Jo, protože my jsme si užili ten koncert a čekali jsme na tuhle písničku a tu tam... Jak říkám, nezahráli, tak si to rádi poslechneme z Rádia Beat.
3: Jo, co neudělal Axel, tak hold musí udělat Rádio Beat.
2: Perfektní, dobře. Perfektní.
3: Dobře, určitě je dáme.
2: Tak jo, jo. Tak ještě jednou děkuju, ahoj.
3: Tak jsem rád, že jsi koncert užil.
2: Já no, jsem bylo to úžasný.
3: Tady
2: bylo
3: na začátku úžasný. Zrovna taky si liboval, jak jsem byl v týdnu na opačném konci tedy Německa a bylo to taky úžasný. Def Leppard, starý pardálové, ale dávají to jak za mlada. Tak jsem se taky vracel nadšenej, stejně jako vy. Tak doufám, že podobných zážitků budeme mít ještě spoustu.
2: Určitě, určitě, určitě.
3: Dobrá,
2: tak jo, to jí udělá opravdu radost a hrozně moc děkuju.
3: Už to jdu hledat, Guns N' Roses, díky. Don't Cry, za chvilku to tam posílám, jo?
2: Perfektní, díky moc.
3: Tak jo, ahoj.

0: na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady je Standa, Meziorská. My tady s Partičů sedíme, slavíme narozeniny moje a chtěli bychom, jestli byste nám nepustili Katapult, Smutná nevěsta.
2: To samozřejmě musím, když je to takhle dárek k narozeninám.
1: Moc rád, děkujeme.
2: Tak jo, kolikátky jsou to?
1: 54, pane.
2: No, mladý kluk, to máš ještě život před sebou.
1: Ještě pamatuju Katapult, když začínali pomalu.
2: Jo, jsi ještě no, potkával ještě Říhu, když chodil do první třídy.
1: Když hrál za Mahagon. Oda. Perfektní, jo.
2: Dobrá.
1: Mám vás rád, rádio se perfektní, moc krát díky.
2: Děkujem a užívej si oslavu, užívej si všechno, co je ještě před tebou. No a jako malej dáreček tě tam pošlu toho Oldu, jo?
1: Díky moc. Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Co ti chybí? Holka, co ti je?

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Rádiu Beat.
2: Ano, ano, dovolala jste se správně.
1: Můžu poprosit o písničku?
2: No, to víte, že jo?
1: Tak budete moc hodnej, když nám, mě a mému manželovi, zahrajete cokoliv od Avenged Sevenfold.

0: To je hodně těžký úkol, nicméně udělám všechno pro to, abych ho splnil.
1: Tak budete nejhodnější, vy totiž tady tu skupinu moc jako nehrajete. My ho máme hodně rádi a rádio samozřejmě posloucháme.
0: Přiznám se, že
1: tak
0: já ji mám taky rád.
1: Mrzí, no?
0: Ano, já ji mám taky rád, takže musíme dneska smazat ten dluh, který vůči ní máme. Určitě tady něco najdu.
1: Tak budete nejhodnější. Děkuju vám moc krát.
0: To já jsem, to se zeptejte mojí paní.
1: Jo, dobře.
0: Tak jo, hele.
1: Tak jo, děkuju vám moc krát.
0: Mějte se krásně, přeju hezký večer.

0: Ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Lánku telefonu, hrajete na přání teďka?
2: Ano, hrajeme.
1: A myslíte si, ono je to jako takový rockový u nás, ale vlastně rockový to úplně není, ale Doňa Broňa to asi nemáte, co? V playlistu, to je úplně mimo. Nebo
2: to bohužel, to bohužel ne tady.
1: Tak alternativu, něco, co tam máte na ochlazení třeba takovýho jako...
2: Na ochlazení, to jsme dávali od začátku, takový ty severský kapely, ale něco na ochlazení, co bych vám tak ještě mohl doporučit?
1: Nějakou pecku, to je jedno.
2: Tak něco ze severu, třeba něco z Finska?
1: No klidně, no, ano.
2: Co byste řekl na Nightwish?
1: Třeba.
2: No, nebylo to úplně nadšený, tak zkusíme něco jiného.
1: Já ji neznám, ale věřím, že to je
2: jo, takhle. Tak já něco vyberu, něco ze severu a třeba vás to ochladí.
1: Jasně, super, tak, díky moc.
2: Tak jo, tak se mějte hezky a okay. Hezký zbytek večera.
1: Taky, vám taky, díky.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla objednat písničku pro tatínka, je to možné?
3: Určitě, máte štěstí, protože to bude poslední věc, která se dneska ještě vejde do pořadu.
2: Super, tak to je úžasný, protože táta má dneska narozeniny.
3: No, tak to se to krásně sešlo. Co mu vybereme?
2: Máte něco od Patti Smith?
3: Určitě bych tady něco našel.
2: Tak poprosím něco od Patti Smith, tátovi k narozeninám.
3: Dobře, takže Patti Smith udělá radost. Já doufám teda, že něco najdu, co mu opravdu teda radost udělá. A dodatečně ještě taky popřeju k jeho narozeninám všechno nejlepší a ať má hodně radosti, nejenom z muziky.
2: Děkujeme, hezký večer.
3: Vám taky, naschle.
2: Naschle.

0: Roková pípa. Na Rádiu B.
1: Dnešní roková pípa je pomalu u konce a mě tady zbývá zase už jenom to jedno poslední hudební přání, které za chvilku splním. Ale ještě předtím bych vám chtěl jako vždycky poděkovat za všechny vaše nápady, tipy na muziku a taky za všechny maily, zprávy a telefonáty, ze kterých jsme mohli společně sestavit playlist dnešního večera. Moc mě mrzí, že jsem nemohl splnit úplně všechna vaše přání, bylo jich dneska opravdu velké množství, ale co nevyšlo dneska, může vyjít třeba příští sobotu v 19 hodin, kdy tady na Beatu roztočíme další rokovou pípu. Do té doby se mějte fajn a užijte si, no nebo spíš přežijte zbytek víkendu, pokud možno někde ve stínu s něčím dobře vychlazeným a samozřejmě taky s dobrou muzikou, třeba na rádiu Beat. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou tropickou noc přeje Radek Lajtl a tady je na závěr to poslední dnešní přání.
2: No ahoj, zdravím tě, tady Dudas z Janovky, od Velkýho Šenofa, zdravím všechny býťáky, včetně tebe a rád bych, jestli by byla možnost zakončit dnešní hraní a vůbec písničkou od Kabátu Ďábel a syn.
1: No to si myslím, že bude pěkná tečka, to je moc hezká
2: je
1: věc.
2: To je tam krásný text a rád bych to věnoval svojí dlouholetý přítelkyni.
1: Tak jo? Určitě ji zařadíme, bude to, řekneme to po Cimrmanovsku, taková hezká tečka za tím naším pořadem.
2: Tak. Přesně tak.
1: A protože já ji mám taky rád, je to úžasný text od Milana Špalka, tak touhle písničkou dneska uzavřeme rokovou pípu a bude to... A. Taková ta hezká tečka na dobrou noc.
2: Přesně tak a navíc Milan Špalek pochází tady od nás z Mikulášovic, což je nějakých 6 kilometrů tady ode mě. Známe se osobně, takže budu rád, když to zahrajeme na závěr.
1: No, tak máme další důvod navíc pro to, aby jsme ji pustili.
2: Bezva, super. Tak jo, díky moc a mějte se, býťáci, ahoj.
1: Díky a měj se tak.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.